0: Konkrétně ale Směr dlouhodobě posílá miliony korun z veřejných příspěvků, které zákon zakazuje využívat na podnikání firem 100% vlastněných politickou stranou.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Stalo se tak po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek byl po konci našeho výběru na mistrovství světa pod tvrdou kritikou ze strany expertů i odborníků. Naši hráči získali na šampionátu jediný bod po remíze s jeho Africkou republikou a v základní skupině skončili poslední. A na závěr doplním počasí. V úterý bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
1: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: You guys look great! We got some back in black for you, right?

Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Macinka se omluvil za strážnici. Na Olomoucku se přiotrávilo 7 lidí a bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po pondělním zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat a mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že to nebylo úplně šťastné. V bývalém pivovaru v Olomouci Holici došlo k hromadné otravě. Záchranáři ošetřili 7 lidí při otrávených oxidem uhelnatým. Jednoho člověka v kritickém stavu resuscitovali. Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případ vyšetřuje policie, veřejnosti nebezpečí nehrozí. Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování, například při topení nebo ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať a zmatenost. Plyn dokáže velice rychle způsobit bezvědomí trvalého poškození zdraví. Otravám se dá předcházet pravidelnými revizemi kotlů a pořízením detektoru. Slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Klíčovou roli mají sehrát drony. Blízkost války na Ukrajině nutí slovenskou armádu připravovat se i na hrozby ze vzduchu. Prioritou se dnes stává zejména zneškodňování zatoulaných dronů.
2: Na světovom trhu je veľa protidronových systémov, no pred nákupom ich treba otestovať. Armáda nechce vymýšľať nové riešenia. Inšpirovať sa ide aj ukrajinskou protivzdušnou obranou. Sadiť chce na prieskumné, obranné i útočné dronové jednotky. Ktorými typmi už teraz disponuje a vojaci s nimi aktívne cvičia, zapracúvajú ich do obranných plánov. No iba drony dnes vojnu nevyhrajú, preto sa nakupuje i ťažká bojová, letecká a manévrová technika. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Michal Krmenčík dává kopačky k ledu. Bývalý fotbalový reprezentant

0: v jihovýchodní polovině země polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Fico brání peníze pro syna a Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Delegaci v Ankaře povede Andrej Babiš. Premiér to oznámil po jednání vlády s tím, že kabinet prezidentovi zároveň schválil jeho vlastní let na summit Severoatlantické aliance. Ministři mají k účasti hlavy státu na summitu NATO stále výhrady. Na setkání států NATO poletí vláda a prezident ve dvou strojích, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Prezident bude mít své vlastní letadlo, zatímco premiér se zbytkem delegace poletí po vlastní ose.
1: Usmíření má vláda s prezidentem stále daleko. Kabinet by do Ankary nejraději letěl bez prezidenta. Premiér Babiš řekl, že by bylo nejlepší, aby Petr Pavel na své účasti netrval. Zároveň mu nabídl ústupek.
3: Příští rok na zasedání NATO nemáme problém, aby Českou republiku reprezentoval.
1: Vláda má na summitu NATO mimo jiné obhajovat, proč Česko nedává na obranu 2% hrubého domácího produktu. Slovensko žije velkou kauzou premiéra. Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica, si loni díky pozici jednatele ve stranické firmě Agentura Smer přišel zhruba na skoro 1,5 milionu korun. A za necelé dva roky může jeho odměna vyskočit na ještě o milion vyšší sumu. Premiér tvrdí, že agentura funguje bez dotací a v souladu se zákonem. Reálně do ní ale Smer dlouhodobě posílá miliony korun z veřejných příspěvků, které zákon zakazuje využívat na podnikání firem 100% vlastněných politickou stranou.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek skončil na lavičce našeho národního týmu. Stalo se tak po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek byl po konci našeho výběru na mistrovství světa pod tvrdou kritikou ze strany expertů i odborníků. Naši hráči získali na šampionátu jediný bod po remíze s jeho Africkou republikou a v základní skupině skončili poslední. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jeho východě naopak až 36 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Battle Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Macinka se omluvil za strážnici. Na Olomoucku se přiotrávilo 7 lidí a bývalý fotbalový reprezentant Krmenčík ukončil kariéru. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po pondělním zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat a mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se v pondělí distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že to nebylo úplně šťastné. V bývalém pivovaru v Olomouci Holici došlo k hromadné otravě. Záchranáři ošetřili 7 lidí při otrávených oxidem uhelnatým. Jednoho člověka v kritickém stavu resuscitovali. Zraněné vynášeli z areálu hasiči v dýchacích maskách. Případ vyšetřuje policie, veřejnosti nebezpečí nehrozí. Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování, například při topení nebo ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať a zmatenost. Plyn dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví. Otravám se dá předcházet pravidelnými revizemi kotlů a pořízením detektoru. Slovenskou armádu čeká velké přezbrojení. Klíčovou roli mají sehrát drony. Blízkost války na Ukrajině nutí slovenskou armádu připravovat se i na hrozby ze vzduchu. Prioritou se dnes stává zejména zneškodňování zatúlaných dronů.
2: Na světovom trhu je veľa protidronových systémov, no pred nákupom ich treba otestovať. Armáda nechce vymýšľať nové riešenia. Inšpirovať sa ide aj ukrajinskou protivzdušnou obranou. Sadiť chce na prieskumné, obranné i útočné dronové jednotky. Ktorými typmi už teraz disponuje a vojaci s nimi aktívne cvičia, zapracúvajú ich do obranných plánov. No iba drony dnes vojnu nevyhrajú, preto sa nakupuje i ťažká bojová, letecká a manévrová technika. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Michal Krmenčík dává kopačky k ledu. Bývalý fotbalový reprezentant serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. Dosáhl všeho, co chtěl. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec v kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní. Vyhrál belgickou ligu s Brugami i řecký pohár s PAOK Soluň. Naposledy Krmenčík působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. Podle svých slov už nechce přepínat bolavé achilovky ani kolena, která mají za sebou 3 operace a chce se věnovat rodině. A na závěr doplním počasí. V úterý bude oblačno v jihovýchodní polovině země, polojasno až skoro jasno. Ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměříte okolo 25, na jihovýchodě naopak až 36 stupňů.

Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také jen připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe. Legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První. Výjimečná. Nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 6M a jejich Pecka Rise na rádiu Rock Zone. Mám 6. hodinu raní a krásný úterý 30. června vám přeje Pišťák. Narozeniny má dneska třeba Phil Anselmo z Pantery a kam dneska za muzikou? Alice Cooper je v Lockspeed aréně v Plzni, nebo si můžete dát taktéž v Plzni skotační kulomet v Zachspabu a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: U Brna nejezdí vlaky, hasiči řešili následky bouřek a fotbalová repre je opět bez trenéra. Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Omezení se dotklo asi 6 osobních vlaků. Českem se prohnaly bouřky, místy je provázel velmi silný vítr, živly zanechaly po sobě škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v krajích Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském nebo na Vysočině. Na řadě míst dřeviny omezily železniční provoz a trať v Hanušovicích na Šumpersku podemlela voda. Ta také zaplavila některé ulice v Jihlavě. V jižních Čechách zase padaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na hodnoty kolem 25 stupňů Celsia.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na 2 noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne, druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
2: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zase do toho provozu více dělat o víkendech, v nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
0: Kvůli stavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Kouč Miroslav Koubek skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě jeho rezignaci přijal. 74letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Koubek končí u reprezentace po pouhém půl roce. Národní mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes 2 zápasy playoff po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaji však jeho svěřenci uhráli ve 3 duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední 4. místo. Mongolští The Ju útočí s novým singlem Krej Hun. Ochutnávka z chystané 3. desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnnym Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. Dnes čekejte oblačno na jihovýchodě i polojasno, ale jinak tak nějak všude přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jak to drandí, máme tady nějaký porouchaný autáky za krajinicema, tedy nic, čemu bychom museli věnovat zvýšenou pozornost, samozřejmě pokud vy nemáte v úmyslu jet po krajinici, což se nedělá, to všichni víme. A mám tady na příjezdu do Prahy po D7 před odbočkou k letišti směrem od Chomutova se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi kilometrová kolonka. Se sílícím provozem bude samozřejmě zdržení narůstat. Tak mi s tím počítejte a už pojďme na další muziku. Mám tady pro vás třeba Fanánka a taky Red Hoty a jejich Desecration Smile. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak 6.20, Sting, kterého jsme měli na Metronom festivalu, samozřejmě minulý týden, 21., jestli se nepletu. Co tady bude dál? Mám tu POD, taky Yellow Card společně s Good Charlotte.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A taky kratičký pohled na dopravu mezi Teplicemi a Německem. Je to průtah Dubím, v Ruské ulici osobní auto srazilo chodce. Takže tady opatrně, jinak tady mám nějaký poruchaný auta na silnici. Na Sokolovsku od Kraslic, bacha, auto ve stromu. A na Praze 5 tunel Mrázovka, směr Břevnov. Je tam poruchaný auto.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na Rádiu

0: Praze můžete dneska do letního kina, což bude příjemný počasí, pokud nepřijde nějaký velikánský vítr. Parkuje v ulici Tvrdého, co je stará náves v Letňanech, a promítat se od 21.30 bude film Pět švestek. Jdeme na fotbal, za chviličku Aerosmith.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: A pěkně ráno.
2: Dobré ráno. Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. V penaltovém rozstřelu neuspěli 3 z 6 Němců. Paraguay využila až třetí matchball. Němci se v playoff představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali po obratu 2-1 Japonsko. Brazilci se v nedělním osmifinále utkají s vítězem utkání mezi Pobřežím slonoviny a Norska, které je na programu dnes. Japonci na světovém šampionátu ani na pátý pokus nevyhráli zápas vyřazovací fáze. Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jukneme se na dopravu. Samozřejmě ten hustší provoz už trošičku máme, ale není to zase žádná katastrofa. Na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy je tam tedy kolona v úseku od 4. kilometru po nájezd na D1. No a pozor, tunel Mrázovka směrem na Smíchov, je tam blokován provoz, je tam dopravní nehoda a kolonu už očekávejte z Barrandovského mostu.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Vás asi bude zajímat úplně ze všeho nejvíc, protože konečně se nám trošičku ochladilo, nicméně ne tak, jak bychom si asi přáli. Bude oblačno, v jihovýchodní polovině polojasno až skoro jasno. Teploty 28 až 32, na západě kolem 25. Jinak samozřejmě odpoledne jsou hlášeny ojediněle nějaké přehaňky a nebo dokonce bouřky.
2: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Šárka slaví dneska svátek, taky Vlastimír, Vlastimíra nebo Teobald.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Bacha, trasa z Opavy na Krnov u Holasovic, zasahují záchranné složky u havárie osobního auta, takže tam bacha. Co má pro nás Lenka z Prahy?
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na D7 na příjezdu do Chomutova u letiště se kvůli omezení projíždí jen jedním pruhem a kolona má 4 kilometry. V Praze 5 tunelu Mrázovka ve směru na Troju odtahují nepojízdné auto, regulují provoz, počítejte se zdržením. A na východní a Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov je dlouhá kolona od Černého mostu do Štěrbohol. Z Global Assistance, Lenka.
0: Omezený provoz máte mezi Teplicemi a Německem, je to průjezd Dubím v Ruské ulici Osobák srazochodce.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: A taky jsou tady samozřejmě pro příjemný večer a teď budou snad příjemnější večery. Letní kina, tak pojďme do Jihočeského kraje, letní kino Háječek, Mimoni a Monstra. Letní kino Černá v Pošumaví, Bastardi, Kde Majer. No ještě třeba letní kino Horní Planá, Bubák v 21.45. No a kam za muzikou? To už se tam pišta, hezký ráno.
1: Dobré ráno, hele, proč bych chodil do letního kina, když můžu do vagónu na Pavla Sedláčka, Kadiláka, taky Míru Heišmana, že jo?
0: Kdo to je?
1: To jsou lidi, co hrajou hudbu.
0: To je rock and roll, ale hele, pojď sem, oni to umějí, fakt, jako.
1: Samozřejmě. A nebo Diggle v Meat Factory je taky střední vlny, ty to taky umějí, protože kdyby to neuměli, tak se nedostanou až do Meat Factory. Takhle jednoduchý to je. Narozeniny má Michal Novotný, pokud nevíte, kdo to je, i to se dnes dozvíte a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zbraňová amnestie zajistila kuriozní zbraně. Střelec z německého Stade řešil rodinné spory a čtyři tenistky jsou ve druhém kole Wimbledonu. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé při ní mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Přinesli při té příležitosti i řadu kuriozních zbraní. Například v Českých Budějovicích odevzdal občan pevnostní minomet. V Moravskoslezském kraji se objevila nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě. V Ústeckém kraji zase československý lehký kulomet či sovětský samopal. Při poslední zbraňové amnestii v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat více než 3800 zbraní a 133 000 kusů střeliva. Při koupání ve vedrech bychom měli být ostražití. Do vody se vyplatí chodit ve dvou. Pokud se rozhodneme přeplavat celý rybník nebo vodní nádrž, měli bychom se ideálně vybavit bojkou a říct o tom někomu ze svých blízkých. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček nám řekl, že bychom také měli opatrně vstupovat do vody.
3: Je vhodné se před vstupem do vody osmělit, a to nejen při vysokých teplotách vzduchu nebo při fyzické aktivitě. Je vhodné do vody vstupovat pozvolně, nikoli skokem, a při tom vstupu si tedy skladit hlavu, konkrétně čelo, obličej a zátylek.
1: Při náhlém skoku do vody se nám totiž může zpomalit tlukot srdce a s tím může přijít i ztráta vědomí. Vymstit se nám může také kvůli malé hloubce. Právě skoky do mělké vody na neznámých místech patří mezi nejčastější příčiny úrazů u vody. Motivem střelce z německého města Stade byly rodinné spory. Podle německé šéfky policejního ředitelství za ním není politický motiv. Střelcem byl 45-letý německý občan s tureckými kořeny. Vedl spor o péči o 3měsíční dceru. 4 osoby byly po příjezdu policie už po smrti. Pátou se záchranáři pokusili oživit, ale zraněním podlehla. 6. zraněná osoba zemřela v nemocnici. Podezřelý muž se z místa činu pokusil ujet vozem. Policie ho ale zadržela.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hned 4 Češky úspěšně vstoupili do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová po vítězství nad Ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková, která porazila domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková po vítězství nad Američankou Sterncovou a Kateřina Siniaková. Ta si poradila s Číňankou Cheng Chiwen. Debutanti Svrčina a Vidmanová neuspěli. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální klip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiového alba kapely, které vyšlo 26. června. 4. singl z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte převážně polojasno až oblačno, odpoledne pak zase nějaký přehánky nebo bouřky, maxima do 30.
0: A z dopravy pozor, v Břeclavi, Bratislavská ulice, osobák s autobusem a ještě v Plzni Radčická, tady omezení provozu, bude tady probíhat údržba zeleně, takže šťastnou cestu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A pro vás, ať už na cestu nebo ke snídani třeba, no doubt, taky Bob Marley tady bude. A Rammsteiny.

0: Naprosto úžasná skladbička do tohohle počasí. Dneska to je teda příjemnější, musím říct. Nicméně 7 hodin 16 minut, podíváme se, jak to jede.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Informace má Lenka.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V tunelu Mrázovka směrem na Smíchov pouralo auto do zdi. Tunel je neprůjezdný, očekávejte zdržení. Plzeňské ulice na křižovatce s ulicí u Kateřinky ve směru do centra došlo k mimořádné události, pravý jízdní pruh je uzavřen a na místě zasahují záchranáři. A na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště je kolona mezi Lhokovem a Ořechem. Global Assistance, Lenka.
0: Nehoda osobní auta vás drží a počítejte s omezením na Třebíčsku na silnici 3. třídy mezi Heralticemi a Okřiškami.
3: Škvoře naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone.
1: Asi nemusím představovat, že jste si dali novinku od hračičků Foo Fighters, která se jmenuje Window. Dáme si teďka další muziku. Kings of Leon, za chvilku Škvor. Ty konečně budou taky na dalším z těch festivalů a to bude Vesuv tento týden.

A kromě Škvoru, tak taky Lucie spousta dalších interpretů a bude to festival, nebo který se koná vlastně na Blanensku. Je to na Pastýřské louce. Tak pohledy studený a za chvíličku opět pohled na fotbal. Jinak venku 21.

0: 728.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Do vyřazovací části fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie neprohrála v playoff na světových šampionátech v normální hrací době či prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíc. Na lavičce už bude trenér Didier Deschamps, jenž kvůli pohřbu matky přišel o poslední utkání ve skupině. Zápas je na programu od 23 hodin našeho času. V dalších dnešních zápasech playoff se Nizozemsko utká s Marokem a Pobřeží slonoviny s Norskem.
1: Radio Rock Zone.

0: Kdo půjdete 2. července v Brně do kabinetu MUS, tak si zřejmě asi užijete, protože zakladající člen Kyuss a Queens of the Stone Age Nick Olivery zahraje v Brně s punkrockovými legendami Dwarves. Tak můžete být u toho, ale to až 2. to je ve čtvrtek. No a my si dáme Danko Jonesa a Iggyho Popa.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: D5 127 km na Prahu, pozor, je tam poruchaný kamion, odstavená dodávka na D46 na 53. kilometru ve směru na Frýdek Místek. Benešovsko v Týnci nad Sázavou, ulice Františka Janečka, osobní auto do mostu, takže jsou tu záchranáři. Na Liberecku mezi Raspenovou a Oldřichovem v Hájích boural osobní auto taky do stromu. No a vy si dejte pozor taky samozřejmě v Praze, protože v tunelu Mrázovka směrem k Barrendovskému mostu narazilo osobní auto do stěny tunelu. Jsou tu záchranné složky a tunel je uzavřen.
2: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A tak jen připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Rádio Rock Zone.

Jakýho popa si možná pamatujete vy, kdo jste byli na loňském ročníku Colors of Ostrava, tak tam tedy zazářil. Tam zazářil. Dokázal, že ještě stále umí. Black Keys, Walkman před námi, to je muzika na Rockzone, tedy na rádiu Rockzone. Ale když se vrátím k tomu Colors of Ostrava, tak první jméno vlastně bylo 21 Pilots. Chystají velkolepý návrat na Colors a po víc jak, no, 17 let to možná bude, tak velkolepá show s živými nástroji a vokály se očekává od Mobyho, který je taky z těch účastníků jedním. 7.50, jdeme na dopravu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak Lenko, hezky ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V tunelu Mrázovka směrem na Smíchov rolo auto s přívěsem. Výrazně omezili vjezdy do tunelu ve směru Stroje na Barandovský most. Stojí Holešovičky, Povltavská, Liberecká, Trojská. Ustává se oblast Smíchova i Anděla. Kolony jsou i v Duškově před tunely. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště se kvůli omezení projíždí jen jedním pruhem a kolona má 4 kilometry. A na Pražském okruhu z dálnici D1 na letiště je kolona mezi Lohkovem a Ořechem. Global Assistance, Lenka.
1: Díky, Hradec Králové, pražská třída, křižovatka s Růžovou, bouralo tu osobní auto a je tady nehoda s únikem oleje. Na Benešovsku v Týnci nad Sázavou v ulici Františka Janečka nebo inženýra Františka Janečka boural osobní auto do mostu a mezi Raspenavou a Oldřichovem v Hájích osobní auto ve stromu, takže i tady samozřejmě opatrně. Myslel jsem, že všichni jsou na dovolených, bohužel tomu tak není. Ještě tady mám jednu informaci, dopravní nehodu na Karlovarsku v Toužimi, Plzeňská ulice.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
12: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak slyšíte dobře, tam zpívá Tomáš, ano, a Toma, jo, narozeninová party, která se bude konat 5. července, bude to na Bulovce, sportovní centrum Koráb, kde zahrají právě Imodium, Voltman, Slabé, Tom Artway, Byt číslo 4, Pan Links a taky Kubi. Tak tady dneska bude opět soutěž, takže na tu akci budete taky zváni. Jste zváni dál, kupte lístky, jo, ale dneska se bude opět vyhrávat. Jdeme do další hodiny, tam budou Kabáti, Def Leppard, taky Europe, ale taky dorazí samozřejmě kdo? No, jasně, Pišto, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, teploty venku přes 20, řekněme, no, 21, chladněji teda než minulý dny. No a kam dneska za muzikou? V Plzni Alice Cooper v Lockspit aréně nebo skutečný kulomet, taktéž v Plzni, ale v Zaxpabu. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Automobilky varují před vadnými airbagy, ve Finsku udělali přechody pro losy a fotbalová repre je opět bez trenéra. V Česku stále jezdí auta s vadnými airbagy, automobilky opakovaně upozorňují, že mohou způsobit i smrt. Na svolávací akce přitom nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nejrychlejším řešením pro majitele aut je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN svého vozidla. Hned zjistí, zda se jich problém týká. Opravu vždy bezplatně provede daná automobilka. Varné airbagy japonské firmy Takata používalo podle České televize více než 30 firem. Hráz Slapské přehrady na Vltavě musí řidiči dál objíždět. Pokračuje tu generální oprava mostu a silnice. Od jara ji provází úplná uzavírka pro auta i pěší a to některým lidem výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slap do Rabině se kvůli uzávěře prodloužila o více než 20 kilometrů. Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly práce postupují podle plánu.
3: Se jedná opravdu o opravu té mostové části, nikoliv žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam destrukce a demontáž a odvázení těch stávajících starých prvků.
1: Dělníci zpočátku pracovali mimo vozovku a silnici tak nebylo nutné uzavřít. To se stalo až 2. března. Uzavírka je naplánovaná do prosince roku 2027.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Finsko hlásí pozitivní výsledky silničních přechodů pro jeleny a losy. Systém využívající výstražná světla nedaleko města Turku snížil počet srážek vozidel se zvířaty na nulu. Systém spočívá v natažení plotu po obou stranách silnice s mezerou v bodě, kde se nachází přechod. Tam jsou výstražné značky a světla, která řidiče upozorňují na přítomnost zvířat. Systém vyjde podle finských úřadů v přepočtu na 1 700 000 korun, tedy výrazně méně než podchody a nadchody.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Kouč Miroslav Koubek skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě jeho rezignaci přijal. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u nároďáku dávat smysl. Koubek končí u reprezentace po půl roce. Národní mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes 2 zápasy playoff po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaji však jeho svěřenci uhráli ve 3 duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední 4. místo. Mongolští The Who útočí s novým singlem Grey Hun. Ochutnávka z chystané 3. desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnnym Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. Dnes čekejte pole jasno až oblačno, odpoledne pak zase přehánky nebo bouřky, maxima ke 30.
0: A v rychlosti doprava Brusnický tunel na Smíchov, bourala tam 2 osobní auta. D1, 44. kilometr na Prahu, pozor, poruchaný auto. No a ještě odstavené nákladní auto máme na dálnici D5 na 127. kilometru. A ještě D11, 31. na Prahu, dopravní nehoda.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: Osm

0: Def Leppard za nami, 8 hodin a 18 minut.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jukneme se opět na to, jak se nám jede, tak samozřejmě kolony nějaký máme, komplikace v tunelech samozřejmě, no a co má pro nás teď v tuhle chvíli Lenka, to si poslechněte sami, ahoj.
2: Čau Myšáku, hezké ráno. Na městském okruhu ve směru Stroj na Smíchov překáží dvě nehody. První v Blance a druhá pak v tunelu Mrázovka. Oba tunely jsou zavřené. Doprava v okolí kolabuje. Stojí Holešovičky, Povltavská, Liberecká, Trojská. Ustává se oblast Smíchova i Anděla. Kolony jsou i v Duškově před tunely nebo v Radlické. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště se kvůli omezení projíždí jen jedním pruhem a kolona má 4 kilometry. Zpomaluje se i v opačném směru. A na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště už regulují provoz tunele kolonné od Zbraslavy. Z Global Assistance, Lenka.
0: Takže dneska veselo. D11, 31. kilometr na Prahu, pozor, havarovala tam dvě osobní auta a s kolonou počítejte už od 35. kilometru. Tedy narůstající kolona bude narůstat ještě víc.
3: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak jestli potřebujete projet Prahou a to sice ze severu na jih, smůla, Blanka uzavřená, je tam dopravní nehoda a Letná stojí, prostě veškerý ty objízdní trasy, pomalu jedoucí kolonky, takže držte se, stejně za chvilku taky Sum 41, ale taky Pišto a podíváme se na fotbal.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. V penaltovém rozstřelu neuspěli 3 z 6 Němců. Paraguay využila až třetí matchball. Němci se v playoff mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. Fotbalisté Brazílie pak zdolali po obratu 2-1 Japonsko. Brazilci se v nedělním osmifinále utkají s vítězem utkání mezi Pobřežím Slonoviny a Norska, které je na programu dnes. Japonci na světovém šampionátu ani na pátý pokus nevyhráli zápas vyřazovací fáze. Radio.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, Brusnický tunel, bacha, je tam dopravní nehoda, no a samo sebou s tím spojený kolony ve směru na Barrandov, takže bacha na to. D1 v koloně na 31. kilometru na Prahu, osobně to s nákladním a pojďme dál, trasa z Mělníka na Slaný. Je tam u Velvar dopravní nehoda, dodávka a nákladního auta, ještě osobák je v tom. Provoz je veden Kyvadlově a už od nájezdu na D8 je tam zhruba 2-3 kilometrová kolona. Trasa Chomutov, Praha na obchvatu Slaného u Kutrovic máme taky 1,5 kilometru dlouhou kolonu a pozor taky v Brně Sokolova ulice na křižovatce s Košuličovou, dopravní nehoda 2 osobních aut.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Je to příjemný, ale bude to horký, ještě stále musíte s tím počítat. Ty nejvyšší teploty dneska opět hlášeny 28 až 32 stupňů, bude oblačno. Jinak samozřejmě se můžou dát nějaký přehánky nebo bouřky. V noci na středu očekávejte oblačno až zataženo. Tady už ale déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty zítra tady 20 až 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A tak jen připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, v 11 na Radio Rock Zone.

0: váma už Tomáš. Přeju vám krásné zbytek dnešního dne. Dáme si dopravu. Připomenu, že Šárka slaví svátek. Venku nějakých 23 stupňů, máme oblačno. A jak to bude vypadat dál, samozřejmě čekáváme nějaký srážky. Tak jak to vypadá s tou dopravou?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak informace vememe postupně, nejdřív Lenka.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na městském okruhu ve směru Stroj na Smíchov překáží dvě nehody. První v Blance, druhá pak v tunelu Mrázovka. Výrazně omezili vjezdy do tunelu ve směru Stroje na Barandovský most. Doprava v okolí kolabuje, stojí Holešovičky, Povltavská, Liberecká, Trojská, ustává se oblast Smíchova a Anděla. Koleny jsou i v Duškově a Bradlické před tunely. Popojíždí také Pražský okruh v obou směrech před Ořechem. Global Assistant Lenka.
0: A pojďme dál, D7, 60. km na Chomutov, pozor, je tam dopravní nehoda. Dálnice D11, 31. km na Prahu, havarovala tam dvě osobní auta. No a kolona samozřejmě narůstá, začíná na 35. kilometru, takže bacha na to. V Brně Sokolova ulice, na křižovatce s Košuličovou, dvě osobní auta. No a další komplikace máme samozřejmě na Litoměřicku v Doksanech, kde bourala dvě osobní auta. A připomenu, mezi Mělníkem a Slaným u Velvar dopravní nehoda osobáku, dodávky nákladního auta. Jezdí se tu Kyvadlově a zdržení v obou směrech.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Nazdar! Hej, se rozháníš, rukama lamentuje, nic neudělá, nazdar, krásný ráno, samozřejmě venku se ochladilo o půl stupně, je to skvělý Šárkám, Vlastimírům a Vlastimírám a taky Teobaldům, všechno krásný, 30. červen je nejkrásnější den ve vašem roce, no a teď si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Já ale ještě nejsem připraven.
0: Tak dělej.
2: Hasiči řešili následky bouře, kde D2 se u Brna uzavře a v Kongu už na ebolu zemřelo 377 lidí. Českem se prohnaly bouřky, místy je provázel velmi silný vítr. Na řadě míst dřeviny omezili železniční provoz a trať v Hanušovicích na Šumpersku podemlela voda. Ta také zaplavila některé ulice v Jihlavě, v jižních Čechách zase podaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na hodnoty kolem 25 stupňů Celsia. Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na dvě noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne, druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
3: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zase do toho provozu více dělat o víkendech. Nočních hodinách skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
2: Kvůli stavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu. Počet potvrzených případů eboli v Kongu stoupl na 1307. Na nemoc už zemřelo 377 lidí. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Celkový počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetření se první podezřelá úmrtí datují už od ledna. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí i Světová zdravotnická organizace považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Do vyřazovací části fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie neprohrála v play-off na světových šampionátech v normální hrací době či prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíc. Na lavičce už bude trenér Didier Deschamps, jenž kvůli pohřbu matky přišel o poslední utkání ve skupině. Zápas je na programu od 23 hodin našeho času. V dalších dnešních zápasech playoff se Nizozemsko utká s Marokem a Pobřeží slonoviny s Norskem. Kapela The Pretty Reckless zveřejnila oficiální klip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiového alba kapely, které vyšlo 26. června. Čtvrtý single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes by mělo být oblačno, převážně, i když na jeho východě i polojasno, ale jinak všude jinde humus. Přeháňky bouřky hrozí maxima kolem 30.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Ano, dohodím ještě něco málo informací ohledně dopravy. Dejte pozor mezi... Tak mezi už ne. Ano, na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8. A tam se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona na dálnici D48 na 47. kilometru ve směru na Český Těšín stojí dodávka. Pozor na to. No a v Brně, v Sokolově, na Sokolově ulici, na křižovatce s Košuličovou, došlo k nehodě 2 osobních vozidel. Místo je průjezdní kivadlo, dvě kolony se tvoří v obou směrech. Pojďme už za muzikou, dáme si Hollywood Undead, mám taky třeba Mike McRoman. Právě teď hezký ráno.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.18, pojďme se podívat na situaci v dopravě. Sleduje ji Lenka, Leni, tak co Praha?
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Na městském okruhu ve směru Stroji na Smíchov policie vyšetřuje dvě nehody. První v Blance a druhou pak v tunelu Mrázovka. Výrazně kvůli tomu omezili vjezdy do tunelů ve směru Stroje na Barandovský most. Doprava v okolí kolabuje, stojí Holešovičky, Polutavská, Liberecká, Trojská, uspává se oblast Smíchova i Anděla. Kolony jsou i v Duškově a v Radlické před tunely. Kolona popojíždí také na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak na jižní spojce před Barandovským mostem do Dobříské. Z Global Assistance, Lenka.
1: Panečku, díky, Leni.
0: Rockzone, počasí.
1: Co se počasí týče, tak v tuhletu chvíli nějakých 23 stupňů, skoro zataženo. Dnešek má být oblačný, na jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, odpoledne ojediněle na západě místy přehánky nebo bouřky, teploty 28 až 32 stupňů, v noci to zůstane na nějakých 20 stupních, no a středa bude oblačná, zatažená na východě, zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další i velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku, večer od západu ubývání srážek, na západě i oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů. Tak, toliko k počasí, který se nám trošku promění. No a my si dáme Rolling Stones.
0: Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
6: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
7: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý, pojďme se na to podívat. Já tedy, co kde dneska? No, v Plzni, ano, Alice Cooper, který se mimochodem byl podívat včera i na kapelu Dogstar, což je tedy kapela mimo jiné, kde hraje Keanu Reeves. Tedy Alice Cooper v Logspeed.cz aréně v Plzni, skutečný kulomet v Zaxpubu, tak Plzeň má takhle program, no a Praha v Meat Factory Diggle a taky Střední vlny, no a ve vagonu Pavel Sedláček a Cadillac a taky Míra Heišman. No a jednoho Alice Coopera pro vás mám, dáme si taky YouTube.
2: Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.40, pojďme se podívat ještě jednou v rychlosti na dopravu v této hodině. Na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla. Zdržení je minimální. V Klatovech v Plzeňské ulici u Manfieldu a bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením. No a na Hodonínsku v Kyjově v Nerudově ulici u křižovatky s Rígrovou bouralo osobní auto s kamionem. Projedete s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Black Keys a taky Back na rádiu Rock Zone. Krásný dopoledne vám přeje Tomáš Frede, pár minut do 10. úterý 30. červenec, tady taky Pišto, je to jeho.
1: Dobré pravé ráno ledné a nezdržíme se. Kdo má dneska narozeniny?
0: Tak kdo? Mr. Filip?
1: No to je možný.
0: Tak jo?
1: No tak jo.
0: Dobře, takže Phil Anselmo.
1: Jo.
0: Perfektní. Filipovi všechno krásný, myslím si, že on kdyby chtěl, tak mohl být v Nirváně, akorát v tom případě by to byla dost drsná partička, která by občas třeba nějaký dala někomu facáka, což teda nevím, jestli Phil dělá, ale od pohledu tak působí minimálně.
1: No pravačku zvedat umí, takže asi s ní umí i fackovat.
0: Byl jsi někdy na panděře?
1: Ne, já... Mě ta kapela nikdy nevzala ani hudebně, ani názorově.
0: Dobře, v tom případě...
1: Já moc neglorifikuju lidi, co hajlujou prostě, no.
0: Jasně, tak pojďme ty Gloro na jeho rok narození 1968.
1: Jo, je to tak?
0: No vidíš, ta, co se tady těle těch hajlungů týče, mám to docela zmapovaný. Pojďme dál. Dobrý taky, jednou za čas si pustit úplný originál, tohle je kapela Sladký a jejich pecka The Ballroom Blitz, pak už to byly všechno jenom čorky. Kdo z kapely Sweet?
1: Tak kolik jich znáš?
0: No tak třeba Andyho Scotta, nebo Jeffreyho Wagnera, to jsem si říkal třeba úplně vymyslel.
1: No,
0: kromě toho prvního, a to druhý prostě jsem si vymyslel. Piš to kejval, hele, spokojnej.
1: Já čumím, já neznám třeba no, ani Andyho Scotta.
0: No, tak Andyho Scotta prostě normálně my, co jsme v muzice, známe. Tak nevím, ročník, je tam pětka?
1: Není
0: tak
1: tam pětka.
0: Tak 1949.
1: No je to tak, Andy. Jsi dneska dobrý, čeče.
0: Prostě jedu.
1: Andy Scott tedy?
0: Jo, Andy Scott už je jedno.
1: Frontman.
0: No,
1: je to tak, no.
0: A máme tady jaký jiný frontman?
1: Myslím, že se dneska narodila Klára.
0: Klára ne, ale frontman Kláry, jo. Jsem dal samý ty, viď? Takový jako staropecky.
1: Ale to nevadí.
0: No nevadí, pro nás pamětníky, hele, jedni dobře, viď? Mám malou dílu, víc je nezajímá. Michal Malátný, samozřejmě.
1: Počkej, já tady mám nějaký Novotný. Vole.
0: No tak jako Michal Novotný, ale jinak nejde Michal Malátný. Jo. Ano, Novotných je zbytečně moc. Jo. No tak on by mohl být celý ročník 74 a myslím si, že starší, že jo?
1: No,
0: je tak to 1970.
1: No, jsi dneska 100%.
0: Oni měl kulatiny, já mám u tebe chleboně, všechno jsem si to u tebe přečet, všechno všem a dáme si všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Jsi Unterwasserman. Fotbalová repre je opět bez trenéra, zbraňová amnestie zajistila kuriozní zbraně a čtyři tenistky jsou ve druhém kole Wimbledonu. Kouč Miroslav Koubek skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě jeho rezignaci přijal. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u nároďáku dávat smysl. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé při ní mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Přinesli při té příležitosti i řadu kuriózních zbraní. Například v Českých Budějovicích odevzdal občan pevnostní minomet. V Moravskoslezském kraji se objevila nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě. V Ústeckém kraji zase československý lehký kulomet a sovětský samopal. Při poslední zbraňové amnestii v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat více než 3800 zbraní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Motivem střelce z německého města Stade byly rodinné spory. Podle německé šéfky policejního ředitelství za ním není politický motiv. Střelcem byl 45-letý německý občan s tureckými kořeny. Vedl spor o péči o 3měsíční dceru. 4 osoby byly po příjezdu policie už po smrti. 5. se záchranáři pokusili oživit, ale zraněním podlehla. 6. zraněná osoba zemřela v nemocnici. Podezřelý muž se z místa činu pokusil ujet vozem. Policie ho ale zadržela. Hned 4 Češky úspěšně vstoupili do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová po vítězství nad Ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková, která porazila domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková po vítězství nad Američankou Stelncovou a Kateřina Siňaková. Ta si poradila s Číňankou Chen Chiwen. Debitanti Svrčina a Vidmanová neuspěli. Někde můžete skočit na australský horor Leviticus, mrazivý snímek, který převrací romantické touhy v tu nejtemnější noční můru, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Dva zamilovaní chlapci na australském maloměstě se stávají terčem kruté nadpřirozené entity.
4: There's nothing you like about this place.
3: Tento vražedný přízrak na sebe rafinovaně bere podobu toho, po kom oběť nejvíc touží. Romantické vzplanutí se tak mění v mrazivou past a paranoidní boj o holé přežití.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno odpoledne, zejména na západě, i nějaký přehánky nebo bouřky, maximálně kolem 30. No a co ty chceš?
0: No co pak já chci? Ty nám chceš říct po včerejší informaci, v čem zhruba půjdeš na moji oslavu narozenin, tedy tuto neděli, kam vás všechny zvu, 5. července, bude tam hrát spousta kapel, krom těch mých taky třeba pan Lynx nebo byt číslo 4, taky Tomár Tvej a tak dále a tak dále. My jsme probrali tvůj horní část outfitu.
1: Aha.
0: Máme výherce, zapomněl jsem jméno, omlouvám se, ale byl to hodně vtipný a říkal, no takovej jako takový, on už tady není, on byl dobrý, on to přepísk akorát, že jo, říkám, myslíš jako Dan Nekonečný, no ten, říkám, je to ono. Takže výherce máme ze včerejška, ale co dneska?
1: Počkej, takže jako řek, že budu mít kačenkovou žlutou košili, nebo ty jsi mu to tak jako odpustil?
0: Já jsem mu trošku odpustil.
1: Tak barvu u mě jako...
0: Já jsem mu odpustil kačenku, no. Kačenku no, jsem tak... odpustil.
1: Ale já jsem otázku říkal, jaký motiv, ne jakou barvu.
0: Ale zazněl tady i Dan Nekonečný a to mi stačilo, bylo to jasný důkaz, že nás
1: motiv, to můžou být pávy, to můžou být tygři, to můžou být sloni.
0: No u Dana Nekonečnýho rozhodně.
1: No právě, plameňáci. No,
0: tak já ti ještě nějakýho plameňáka možná vyrobím na hlavě.
1: No to bys měl.
0: No dobře, ale tak jaká bude soutěžní otázka dnes? Co budeš mít, ale dole, od pasu dolů, aha.
1: Tak od pasu dolů mám různý věci.
0: No právě.
1: Ale tak jako v kraťasech tam nemůžu, takže odpověď je jednoduchá, ano. Kalhoty, no tak to je blbý.
0: Kalhoty
1: ale...
0: to není vůbec blbý, protože moje soutěžní otázka zní, kolik tetování pišto pod svými kalhotami ukrývá. Dáme prostě třeba možnosti více jak 5, více jak 10 a více jak 20.
1: To je odpověď velmi sporná.
0: Jak to? Protože ty sám nevíš.
1: Jsou dvě.
0: Jak dvě?
1: No jedno na levý noze a druhý na pravý.
0: No ne, ale tam máš spoustu takových motivů, ne? No,
1: ale jsou spojený všechny v jeden.
0: Nekecej.
1: Tady v jeden na levý a v jeden na pravý.
0: Tak to jsem netušil.
1: No, to musíš jinak.
0: Dobře, tak mi
1: tak
0: něco
1: počkej, vyjistíme. Tak já nevím, budu tam s tebou, že s Imodiem.
0: Ano.
1: Tak může třeba o jaký song se bude jednat.
0: Ne, to je těžký, to nevím ani já sám doteď. Spíš co
1: dobře,
0: tam
1: tak
0: budeš
1: na jaký
0: dělat?
1: Desce.
0: Počkej, co tam to budeš dělat? Co tam budeš dělat, protože u tebe jako nemuzikanta je to dost neurčitý.
1: No jelikož z pondělí mám potom raní, tak tam nebudu nic dělat.
0: Taky teda gratuluju velmi, to koukal. Hele, ať už to neprotahujeme, budeme soutěžit o lupeny na můj narozeninový festival, který se koná v Praze u Bulovky tuhletu neděli, tedy 5. července, Imodium, byt číslo 4 a co jsem to ženom říkal, Panlinx, Tomár Tvej a tak dále. Moje soutěžní otázka zní, co
1: nějak tam dojedu.
0: Na pódiu bude dělat, jo? Já pak vymyslím nějaký možnosti, jestli bude zpívat, hrát na kytaru, nebo chřastit třeba tamburínou, plivat oheň, nebo močit. Spory a což taky kdysi. No to jsi vlastně nebyl ty. No nic. Karty jsou vrženy. Připomenu se s tímhletím. Teď si dáme Smash Mouth.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Deset, už za pár vteřin, my si dáme opět dostaveníčko s Lenkou. Ahoj, Lení.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Smíchov za sjezdem na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta. Blokují po nehodě dva pruhy, kolona se tvoří od odbočky na satelice na Novopatské. Na D7 na trase Praha Chomutov je omezení u letiště a se zdržením počítejte v obou směrech. Hodně ucpaná je Liberecká do Holešoviček a na městském okruhu už je opět průjezdní tunel Blanka ve směru na Smíchov. Z Global Assistant Lenka.
1: Mení díky. No a já už mám pro vás Pretty Reckless, no jasně.
0: Radio Rock Zone. Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po půl jedenáctý, jdem to omrknout, dejte pozor, na D1 dvoustý, 42. kilometr ve směru na Přerov, stojí porouchaný auto s přívěsem, tak opatrně kolem. V Brně Žabovřeskách ve Vanderlíkově ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdný s opatrností, počítejte s omezením. No, v Chomutově v Palackého ulici na Kruháči bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. No a na trase mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem u nájezdu na D10 bourala dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně.
0: Radio Rock Zone.
2: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Naprosto skvělá záležitost od Toto na Rádio Rock Zone. Dáme si ještě jednu dopravu krátce před 10:45. No a ta vypadá následovně. Na dálnici D1 133. km ve směru na Brno stojí odstavený nákladní auto. Komplikuje to tam trošku. V Olomouci na třídě kosmonautů u zastávky MHD Vejdovského probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Zdržíte se nárazově. No a ku příkladu v Českých Budějovicích v ulici Antala Staška hovorovalo osobně auto s nákladním, nehodu vyšetřuje policie, projedete jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Minuta něco málo do 11. hodiny, tohle byly 3 Days Grace, ladíte Radio Rock Zone, s vámi Tomáš Frede, taky Pišto, pojďme na další zprávy.
1: Dobré pravé dopoledne, teploty venku, no. nižší.
0: Mě
1: to ukazuje nějakých 23 třeba.
0: Jo, je to jako teda, až bych řekl, brutální ochlazení, no.
1: Střední vlny a Diggle, to mi zase ukazuje, že večer hrajou v Meat Factory.
0: Aha.
1: A Alice Cooper mi to ukazuje, že bude dneska v Logspeed.cz aréně, což je v Plzni.
0: Je to tak.
1: Tak přejem.
0: Včera se šel podívat na Keanu Reevese.
1: Fakt jo.
0: Do Sasazunu, jasně. Jsou i fotky, tam stojí. Měl
1: lísky, jo, nebo byl na gestu, nebo...
0: Tak to nevím, to těžko říct takhle z hlavy. Když zajedeš do Plzni, můžeš se ho dneska zeptat.
1: Vidíš, a já myslel, že na Keanu Reevese chodí hezký holky a ne ošklivý.
0: Jo, kamaráde, týpek z Matrixu je pro všechny.
1: No jo, no. Tak jdeme na všechno ostatní, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Automobilky varují před vadnými airbagy. Ve Finsku udělali přechody pro losy a Němci jedou z mundialu domů. V Česku stále jezdí auta s vadnými airbagy. Automobilky opakovaně upozorňují, že mohou způsobit i smrt. Na svolávací akce přitom nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nejrychlejším řešením pro majitele aut je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN svého vozidla. Hned zjistí, zda se jich problém týká. Opravu vždy bezplatně provede daná automobilka. Vadné airbagy japonské firmy Takata používalo podle České televize více než 30 firem. Při koupání ve vedrech bychom měli být ostražití. Do vody se vyplatí chodit ve dvou. Pokud se rozhodneme přeplavat celý rybník nebo vodní nádrž, měli bychom se ideálně vybavit bojkou a říct o tom někomu ze svých blízkých. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček nám řekl, že bychom také měli opatrně vstupovat do vody.
3: Je vhodné se před vstupem do vody osmělit, a to nejen při vysokých teplotách vzduchu nebo při fyzické aktivitě. Je vhodné do vody vstupovat pozvolně, nikoli skokem, a při tom vstupu si tedy skladit hlavu, konkrétně čelo, obličej a zátylek.
1: Při náhlém skoku do vody se nám totiž může zpomalit tlukot srdce a s tím může přijít i ztráta vědomí. Vymstit se nám může také kvůli malé hloubce. Právě skoky do mělké vody na neznámých místech patří mezi nejčastější příčiny úrazů u vody. Finsko hlásí pozitivní výsledky silničních přechodů pro jeleny a losy. Systém využívající výstražná světla nedaleko města Turku snížil počet vozidel se zvířaty na nulu. Systém spočívá v natažení plotu po obou stranách silnice s mezerou v bodě, kde se nachází přechod. Tam jsou výstražné značky a světla, která řidiče upozorňují na přítomnost zvířat. Systém vyjde podle finských úřadů v přepočtu na 1 700 000 korun, tedy výrazně méně než podchody a nadchody.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v playoff mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali po obratu 2-1 Japonsko. Japonci na světovém šampionátu ani na pátý pokus nevyhráli zápas vyřazovací fáze.

0: Mongolští The Hu útočí s novým singlem Grey Hun. Ochutnávka z chystané desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnnym Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu.
1: Já to snad ty nechám, ne? Ju. Nechám to hrát, ju.
0: Hele, všim si tady ty zprávy o tom, že pokud se rozhodneš přeplavat celý rybník nebo vodní nádrž, měl by ses ideálně vybavit bojkou. Nás dvou se to netýká, my už bojku máme.
1: My máme vlastní, ano, přesně tak. Možná bych navrhnul si tam třeba namalovat, víš, nějakou reflexní fixou, jenom mám jako trošku svítila do tmy, abychom, teda museli bychom akorát teda plavat samozřejmě no, záda, takzvaně.
0: To právě jsem chtěl říct, že plavat bříškem nahoru, to přece není znak úplně zdravého plavání.
1: Není, ale tak bych řekl jako leklá ryba, no, prostě chcípla. Ale já to mám rád, když se takhle jako položím na hladinu, víš, ku podivu. Mě udrží většinou ta hladina, zatím ke dnu nejdu. No, je to dobrý nápad. Já, když tě tady mám na drátě, tak řeknu 255-700-707, protože jsme vůbec nějak nedořešili.
0: Stav mého konta, děkuji.
1: Nedořešili jsme soutěž na moji narozeninovou party, tedy už tuto neděli ve Sportcentru Koráb, což je v Praze na Bulovce. Mám pro vás ještě naposledy dva lupeny, stejně jako včera. Zahraju tam tady moje kapely Imorium a tak dále a tak dále a taky Michal Skořep a s panem Linksem, Byt číslo 4, Tom Artway, no a spousta hostů, včetně tady jakoby Pišta, no tak 255-700-707, jestli má někdo odvahu dorazit mi popřát a dát si paňáčka a já snad do té doby opravdu dovymyslím tu soutěžní otázku, no.
0: Tak se prostě zeptej, jestli chce přijít a, to, a řekne ano a to je správná odpověď, ne?
1: No, to samozřejmě je správná odpověď, no, tak uvidíme, jestli se někdo ozve. Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nickelback na Radio Rockzone, to je jako jasný, ale já tady Matuše nechci trápit na telefonu. Halo, slyšíme se stále?
1: Ano, ano.
0: Ty jsi mi zavolal, prosím tebe, do soutěže, ale řekni mi, víš vůbec, o co soutěžíš?
1: No, o vstupenky na tvou narozeninovou oslavu.
0: Takže skutečně dorazíš, když ty lupeny dostaneš, jo?
1: Asi jo.
0: No tak asi jo, hele, to je odpověď špatná samozřejmě. Už teď by si v podstatě prohrál, jo, kdyby to byla soutěžní otázka. Každopádně, řekni mi, Pišto, tady můj kolega milovaný bude taky účinkovat samozřejmě a mě jenom zajímá, na co bys ho tak typoval, jako co on tam tak zhruba může dělat? Zpívat, hrát na kytaru nebo tančit? To jsou mý tři možnosti.
1: No, tak bude hrát na kytaru.
0: Myslíš, že Pišta by mohl hrát na kytaru?
1: Rockzone, why not? Jako.
0: No tak samozřejmě, myslím si, že bývávaly časy, kdy tu kytaru držel v ruce, ale myslíš si, že by dosáhl i na post zpěváka?
1: No, tak jako olympiky by dal, ne?
0: Tyhle, já se s tebe picnu.
1: A Bon Jovi ho asi nesedal.
0: Hele, já myslím, že od určitý hodiny by zvládnul i Bon Joviho.
1: Bon Joviho, jo.
0: Prosím tebe, příteli, já ti to dám, ale od teďka budu vyžadovat v neděli Pišta, aby zaspíval něco od Bon Jovi. Vydrž mi na telefonu, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Ok, tak drž.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.22, tak poslední doprava společně s Lenkou. Ahoj, jak to vypadá teď?
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na východní části Pražského okruhu od Černého mostu na Smíchov za sjezdem na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta. Blokují po nehodě dva pruhy, kolona se tvoří od Blaské přes Novopatskou. A na dálnici D7 na trase Praha-Chomutov je omezení u letiště. Se zdržením počítejte v obou směrech. Z Global Assistance Lenka.
1: Není díky za info, před námi další muzika, dáme si tentokrát Revivalists.
0: Radio Rock Zone. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: you. Good night.
1: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
2: Ještě jedna rychlá v této hodině, ať to máme kompletní, dejte pozor. Na dálnici D3, 153 km ve směru na Český Budějovice stojí porouchaný vozidlo. Na Praze 3 v Luční ulici probíhají práce na vodovodním potrubí, komunikace je úplně uzavřená. No a na výjezdu z Ústí na Torlicí směrem na Moravskou Třebovou bourala dvě vozidla, počítejte taktéž se zdržením.
1: Radio Rock Zone.
3: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.
4: Are you digging it?

0: Tone počasí.
1: No a co se počasí týče, tak v tuhle chvíli 24 stupňů, skoro zataženo. Já, takže už to začíná být celý takový jako přijatelnější, bych řekl, dnešní maxima mezi 28 až 32 stupni na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 36, až takovýhle rozdíl se děje. Oblačno v jihovýchodní polovině území většinou zpočátku polojasno, skoro jasno, jedině na západě a severozápadě se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. V noci to klesne na 20 stupňů, no a středa bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas dešť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další i velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Teploty mezi 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rockzone.
3: Muzika na tělo.
4: 1, 2, 3.

0: Parteřin do 12. krásný pravý poledne, dobrou chuť.
1: A dobrou piť.
0: Všechno za sebou mám a dokonce i před sebou, tak se nehodlám tady tak nějak z toho vyrušovat, předávám to Pištovi.
1: Dobré, pravé. Teploty venku vám aktuálně nepovím, leč se mi rozbil teploměr, ty víš.
0: Jakž to, že se ti rozbil, prasknul ti? Ty teploměru
1: samozřejmě. Občas praskají úplně jiné věci, ale...
0: Už je to úplně v normálu, prosím tě, obyčejný 25, normálně na mikinu.
1: To je nuda. Deagle a střední vlny dneska večer hrajou v Meat Factory a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: D2 u Brna se uzavře, v Kongu na ebolu zemřelo 377 lidí a 4 tenistky jsou ve druhém kole Wimbledonu. V Českém se prohnaly bouřky, místy je provázel velmi silný vítr, na řadě míst dřeviny omezili železniční provoz. Trať v Hanušovicích na Šumpersku podemlela voda, ta také zaplavila některé ulice v Jihlavě v jižních Čechách, zase padaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu ochladí, v jeho druhé polovině teploty klesnou na hodnoty kolem 25 stupňů Celsia. Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na 2 noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne, druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
3: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zase do toho provozu více dělat o víkendech, noční hodiny. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
1: Kvůli stavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu. Počet potvrzených případů eboli v Kongu stoupl na 1307, na nemoc už zemřelo 377 lidí. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Celkový počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetření se první podezřelá úmrtí datují už od ledna. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí i Světová zdravotnická organizace se považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hned 4 Češky úspěšně vstoupily do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová po vítězství nad Ruskou Zacharovovou a Barbora Krejčíková, která porazila domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková po vítězství nad Američankou Sterncovou a Kateřina Siňaková. Ta si poradila s Číňankou Cheng Chifen. Debutanti Svrčina a Vidmanová neuspěli. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální klip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiového alba kapely, které vyšlo 26. června. 4. single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte polojasno až oblačno, od západu zase nějaký přehánky nebo bouřky, maxima kolem 30.
0: Děkujeme pěkně, teď už 90. muzika Nirvana, Lucie, taky Aerosmith.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se na to podívat. V Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí u cementárny bourala dvě auta, projíždí se s opatrností D8, 19. kilometr ve směru od Prahy na Drážďany. Stojí Ukrajince nepojízdný osobní auto, dejte taky pozor. No a na Praze západ v Nučicích v ulici k nádraží se srazila dvě auta, místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Parvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Praze v Karlíně v pobřežní ulici u křižovatky se Šaldovou bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením na dálnici D48 na 36,5 km ve směru na Frýdek. Místek stojí odstavená dodávka. Dejte pozor, no v Ostravě v Plzeňský u křižovatky nebo na křižovatce s ulicí u cementárny bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností.
0: Rádio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 13. ještě jedna rychlá doprava na dálnici D8 na prvním kilometru směrem od Lovosic na Prahu. Dejte pozor na odstavený nákladní auto. V Praze v Karlíně v pobřežní ulici u křižovatky se Šaldovou bourala dvě auta. Projedete s omezením. No a na dálnici D1 na 78. kilometru směrem od Brna na Prahu stojí u hranice nepojízdný osobní auto.
0: Rádio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Poslední hudlán od Eddieho Vedra na rádiu Rockzone, tedy pecka Last Kiss. Něco málo zbývá do 13. hodiny, krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, taky Pišto je tady se mnou. Pojďme si dát ještě jedny zprávy.
1: Dobré, správně. Pravé, rané, poctivé, nefalšované, úterní a tak dál odpoledne. Chtěl jsem říct, že Eddie Vedro dneska venku není zdaleka.
0: Už ne.
1: Tam pouhých 7:20.
0: To pryč.
1: Velmi příjemné. Alice Cooper prej bude taky strašně příjemný dneska v LockSpeed.cz aréně v Plzni. Spolu s ním Florian Gray a nebo taktéž v Plzni skotační kulomet a to v Zachspabu. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Generální štáb má nového náčelníka. Odborníci z lidskoprávních vládních rad rezignují a fotbalová repre je opět bez trenéra. Novým náčelníkem generálního štábu je Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho do funkce jmenoval prezident Pavel. Vystřídá tak k dnešnímu dni Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolaný. Vedení armády Hlaváč tradičně převzal na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Celkem 53 expertů z lidskoprávních vládních rad rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující působili v radách a výborech zdarma. Podle odhadů jich odchází asi třetina. Hráz Slapské přehrady na Vltavě musí řidiči dál objíždět. Pokračuje tu generální oprava mostu a silnice. Od jara ji provází úplná uzavírka pro auta i pěší a to některým lidem výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slap do Rabině se kvůli uzávěře prodloužila o víc než 20 kilometrů. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly práce postupují podle plánu.
3: Se jedná opravdu o opravdu té mostové části, nikoliv žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam destrukce a demontáž a odvázení z těch stávajících starých prvků.
1: Dělníci zpočátku pracovali mimo hozovku a silnici tak nebylo nutné uzavřít. To se stalo až 2. března. Uzavírka je naplánovaná do prosince roku 2027.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Kouč Miroslav Koubek skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě jeho rezignaci přijal. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Mongolští The Who útočí s novým singlem Grey Hun. Ochutnávka z chystané třetí desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, od západu zase přehánky nebo bouřky, maxima kolem 30.
0: Hezký odpoledne i ode mě, pojďme si dát Green Day nebo R.E.M. a taky Linkin Park.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu rychlou dáme, to je jasný, dejte pozor na pražském okruhu u sjezdu na Lochkov. Na 14. kilometru směrem k letišti blokuje pravý pruh nehoda osobního auta s nákladním, zasahují tam záchranné složky, včetně vrtulníku. Místo je neprůjezdný, počítejte se zdržením. Na Praze 3 v ulici pod Krejcárkem probíhají práce na mostě a komunikace je uzavřena ve směru do centra. Na trase mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Nesovic stojí odstavený nákladní vozidlo, provoz je tam částečně omezený.
0: Rádio Rock Zone.
2: Škvoři naživo na Rádio Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ještě to jednou v rychlosti projedem. Co se týče Prahy, tak Olympic jsou dneska v Gauči ve Stromovce. Vlastně takový jako krytej venkovní prostor. Moc hezký. V Meat Factory Diggle a taky Střední vlny, nebo Pavel Sedláček jeho Cadillac ve vagonu. Plzeň, Vlogspeed CZ aréně, Alice Cooper, no a skutečný kulomet v Zax Pubu.
0: Radio Rock Zone.
2: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A tak jen připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Bude mě to pro dnešek všechno, čtrnáctky už Šimon, krásný zbytek dne, dáme si to zase zítra od 9. raní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.
1: Radio Rock Show. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rockzone.

0: Americká parta Good Charlotte se songem Rejects nás tady na Radio Rock Zone hudebně doprovodila ke 14. hodině. Tak přátelé, v tuhle chvíli už vás zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, pohodový úterní odpoledne. Dneska je posledního, tedy 30. června 2026. Šárky mají svátek, tak dáme všechno krásný, všechno nádherný. Se mnou už ve studiu každopádně Sašenka, což znamená, že je čas na první společný zprávy. Ahoj.
1: Je to tak, ahoj, krásný odpoledne. Ano, podíváme se v jejich úvodu společně, kam byste mohli vyrazit za muzikou, máte-li chuť. Olympici dneska v Gauči ve Stromovce, to jsem teda překvapená, nicméně vám můžu nabídnout po druhé Pavla Sedláčka kapelu Cadillac dneska s Mírou Heischmanem ve vagonu hezky pěkně v centru Prahy. No a pokud jste třeba z Plzně, můžete si dát asi nejočekávanější dnešní koncert, je to Alice Cooper a taky Florian Gray a Blockspeed CZ aréně. Co se počasí týče, tak dneska v noci teploty 21 až 17, po stupínku nám to každý den hezky ubývá, jinak oblačno, sem tam nějaká přeháňka nebo bouřka může být i silná. Na zítřejší počasí se podíváme za chviličku, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za vraždu vůdce sekty padly tresty. Německá města terorizuje noční motýl a Plíšková postoupila ve Wimbledonu do druhého kola. Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim dnes pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnili mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Samozběr třešní frčí. Velký zájem hlásí třeba sady v Nebílovech na Plzeňsku. Lidé za kilo zaplatí 90 korun. Naše zpravodajka Klára Fajstová ale zaznamenala zdražení. Oproti loňsku je to o 5 korun víc.
3: Hezký den, lidé mají o vlastnoručně nazbírané třešně za výhodnou cenu zájem. Za kilogram při samozběru zaplatí 90 korun. Už natrhané ovoce v prodejně v areálu sadů vyjde na 149 korun za kilo. Loni to bylo 85 a 150 korun. Sady se veřejnosti v úterý otevřely v 8 hodin ráno. Například v sobotu při tropickém víkendu to ale bylo kvůli vedrům už v 6. Od prvních minut přitom chodili desítky lidí. Třešní je dost, stromy ale ve vedrech trpí.
1: Německo terorizuje motýl. Tamní města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Upozorňuje na to zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
4: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
1: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy. V posledních letech ale proniká stále severněji a žije také v Česku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Rodačka z Loun po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajance za hodinu a čtvrt. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Švjontekovou nebo Američanku Tausendovou. Kapela The Pretty Reckless zveřejnila oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z pátého studiového alba kapely. To vyšlo 26. června. Čtvrtý singl z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Tak si ho puste. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Bude snesitelněji. Oblačno je zataženo na východě i polojasno. V Čechách čekáme občas déšť nebo přeháňky, bacha místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později budou srážky ubývat. No a nejvyšší denní teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 30 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. No a teď už si pojďme dát nějakou tu muziku. Po 14. hodině Offspring, Jeff Healey se svým bandem. No a na úvod to budou australský Airborne a Too Much, Too Young, Too Fast.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Vzpomínka na legendárního kytaristu Jimiho Hendrixe, klasika z konce 60. let, Foxy Lady, právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od rokový klasiky pojďme na silnice 1420. Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na pražském okruhu na cestě k letišti za Lochkovským tunelem se již po vážné nehodě projíždí jedním pruhem. Postojíte si v koloně od Jesenice. Na východní části pražského okruhu směr Štrbohly u nákupního centra Černý most byla nehoda odstraněna a kolony přes Novopatskou a Kbelskou od Třínovecké se postupně rozjíždí. A boudalo se na Bělohorské ulici na příjezdu do Řep. Kolona aut se táhne od Patočkovy od Břevnovského kláštera. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Kousek za Prahou, konkrétně na výjezdu z Kladna do Velkého Přítočna. Pozor, bourali tam dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. V Plzni v Jateční ulici dva osobáky v sobě, počítejte tam se zdržením, a dvě osobní auta bourala taky na trase Nový Jičín Valašské Mezříčí za Hoclavicemi. Doprava tam zpomaluje. Pojďme dál, čekají nás Tři sestry a taky aktuální věc od The Strokes, Go In Shopping.
3: S Rock Zonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
4: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

krátký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

0: Queen je živák, Another One Bites the Dust na rádiu Rockzone. Tak přátelé, stejně jako včera, i dneska odpoledne tady pro vás budu mít soutěž o dva lupeny na festival Barvy léta 2026, který proběhne tradičně na jezeře v Poděbradech, proběhne příští pátek a sobotu, to znamená 10. a 11. července. No a line-up, stejně jako v minulých letech, i letos našlapanej, Tři sestry, Vypsaná fixa, Ivan Mládek a Benjo Band, Alkohol, EE, SPS a spousta dalších kapel. Takže chcete-li se tam podívat a vzít někoho sebou, buďte naladěný, v okolo 15:30 si tady dáme soutěž právě o dva lupeny na Barvy léta.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: No, počasí už to nejsou takový vedra jako o víkendu, teď aktuálně teploty okolo 27 a k tomu polojasná obloha. Noc na zítřek bude převážně oblačná, kránu s četnějšíma přehánkanama nebo bouřkama. Teploty v noci 21 až 17 stupňů, zítra tedy ve středu bude oblačno až zataženo, v Čechách s občasným deštěm nebo přehánkama, místy i bouřkama. Odpoledne se pak budou bouřky vyskytovat na většině území a můžou být i velmi silný, no ale později k večeru zase bude od západu postupně srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na Moravě o něco víc, tam až kolem 30, na horách pak kolem 17. Pojďme dál, čekají nás Halloweeny a taky Linkin Park a jejich předloňská věc The Emptiness Machine.
1: Radio Rock Zone.
2: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak tak, před zprávama ve tři ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Na Praze západ na výjezdu z Chýně směrem na Hostivice havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Pozor na průjezdu Pískem směrem k dálnici D4, tam nabouralo osobní auto do svodidel, blokované je pravej pruh, počítejte se zdržením. Na obchvatu Mohelnice směrem na Šumperk u čerpací stanice havaroval nákladák, kolona tam má skoro 1 km. A v Brně pozor na Komenského náměstí u křižovatky s Marešovou, havarovalo tam osobní auto s nákladním, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje.
0: Radio Rock Zone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Doposlechli jsme italskou bandu Måneskin s hostujícím Tomem Morelem a song Gossip na rádiu Rockzone. Tak přátelé, přesně 15.00, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný úterní odpoledne. V téhle hodince, jak už jsem avizoval, kromě spousty muziky, taky soutěž o dvě vstupenky na festival Barvy léta na jezeře v Poděbradech, to si tady dáme zhruba v okolo 15:30, teď ale na úvod hodiny samozřejmě zprávy se Sašenkou, ahoj.
1: Je to tak krásný odpoledne. Pevně doufám, že dneska už je vám líp, venku je poměrně příjemně. Jak to bude vypadat s počasím dneska v noci? Jo, bude to taky o chloupek lepší. 21 až 17 stupňů noční teploty, nejnižší, jinak oblačno, kránu, četnější přehánky nebo bouřky, bacha i silný. No a na východě bude přechodně i skoro jasno. Zítra teploty do 25, někde 30, jinde i 32 stupňů. Jak to bude konkrétně vypadat, řekneme si za chviličku. Pozvu vás ještě za muzikou, tentokrát na kapelu Skotační kulomet, kterou bych teda opravdu chtěla slyšet. Jestli jste na tom podobně, budete muset zajít do Zachspabu v Plzni a dejte pak vědět. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko se pomalu ochlazuje. Indie zaznamenala pátý nejsušší červen od roku 1901 a ex-bax-kytarista Metallica píše memoáry. Extrémní vedra v Česku pomalu od západu zařazují zpátečku. Dnes ještě tropické teploty vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě může teploměr ukázat až 630 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30 už jen na jihovýchodní a východní Moravě. Po oba dny hrozí ve východní části republiky silné bouřky s přívalovými srážkami, krupobytím a nárazovým větrem. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Kvůli očekávaným srážkám skončí dnes v 8 hodin večer v Jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požáru, která tam platila od minulého týdne. Karlovarští záchranáři jezdí k pacientům stále častěji. Nejdřív šlo o kolapsy přímo z vedra, teď převládají potíže s přehrátím organismu, a to hlavně během sportu. Kolik výjezdů přibylo, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Zdravím z Karlovarska, kde už sice bylo několik bouřek a průtrží, nicméně kolem 25 stupňů čekáme i dál. Pro záchranáře to znamená jediné, nepolevovat. Kvůli horku mají až o 30% víc výjezdů. Nejčastěji jde o selhání organismu, ale řešili i nevolnosti, případně celkové přehřátí. Sanitky přitom v Karlovarském kraji nejezdí jen za chronicky nemocnými. Přibývá rádoby sportovců, kteří přecení síly a absolvují desítky kilometrů na kolech, nebo si v horku neodpustí dlouhý běh.
1: Indie je vyprahlá, hlásí nejsušší červen za poslední více než desetiletí a pátý nejsušší od roku 1901, kdy se začaly pořizovat záznamy. Monzunové deště jsou o téměř 40% slabší než dlouhodobý průměr, dnes o tom píše agentura Reuters. Nedostatek deště způsobený opožděným nástupem každoročního monzunu zpomalil výsadbu letních plodin, jako je rýže, kukuřice, bavlna a soja. V severních nížinách Indie navíc kvůli opožděnému monzunu přetrvávají nezvykle vysoké teploty přesahující 42 stupňů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Marii Bouskové se daří, naše tenistka po páté za sebou postoupila do druhého kola Wimbledonu. Nasazená 21 porazila Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6, 6-2. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Mělo by být oblačno až zataženo, na východě i polojasno. V Čechách čekáme sem tam déšť nebo přehánky, místy bouřky, bacha, můžou být i silný. No a odpoledne se budou další i velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později se to bude uklidňovat. Denní maxima v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 a třeba na jihovýchodě do 32 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 15. hodině si tady naservírujeme Within Temptation, taky Nirvánu a na úplnej úvod spolupráci dvou muzikantů Chad Kroger a Carlos Santana, song Into the Night, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Pink Floyd je rok 1979, legendární dvojalbum The Wall, no a na něm je tenhle song Another Brick in the Wall právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme znovu na dopravu, 15.21, Kuba nám řekne, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Na dopravní nehodu dejte pozor v Praze na Vinohradské ulici u vozovny Strašnice ve směru z centra. Očekávejte tam zdržení v koloně kolem 5 minut. Okolo 20 minut se podle řidičů popojíždí na magistrále na Vilznově ulici před muzeem na cestě z Holešovic. Boudalo se také na Kodaňské ulici u křižovatky s Kavkazskou. Doprava tam nárazově zpomaluje. A zdržíte se pár minut momentálně na příjezdech do Štěrbohol po jižní a štěrboholské spojce. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Z Prahy přidám ještě Štrosovou ulici. Pozor, tam srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahou záchranáři a projíždí se jedním pruhem. V Plzni v Jateční ulici směrem do centra před křižovatkou s Těšínskou dva osobáky v sobě na místě policie. Připravte se na zdržení v koloně. Na Jindřichohradecku, konkrétně v Českých Velenicích ve Vitoraský ulici, bouralo osobní auto s cyklistou na místě záchranné složky. Projíždí se tam jedním pruhem. Na Orlickou Ústecku mezi Vysokým Mýtem a Libecinou ve Lhutě havaroval osobák. S opatrností projedete jedním pruhem. A aktuálně bacha taky v Ostravě v ulici doktora Martinka směrem k Místecký. Srazily se tam tři osobní auta, čekejte zdržení do 5 minut. No tak jo, Lenny Kravitz, taky novinka od kapely Marmouset Cut Back, no a hnedka potom slibovaná soutěž o dvě vstupenky na festival Barvy léta v Poděbradech na příští pátek a sobotu, tak si na to počkejte.
1: Radio Rock Zone.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
7: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: No a potom, co dozněl Lenny Kravitz a jeho Fly Away, tak tady minutu po půl čtvrtý pojďme tady, přátelé, na slibovanou soutěž. Hrajeme o dva lupeny na festival Barvy léta v Poděbradech u jezera. Ten festival, připomenu, proběhne příští pátek a sobotu, tedy 10. a 11. července, přesně na tomhle místě. No a dva lupeny můžou být vaše, tak mi zavolejte na 255 700 707. Mám tady připravenou soutěžní otázku i s možnostma, i když dneska musím říct, že ta otázka je podle mě tak lehká, že snad ani nebudou potřeba. Tak kdo chce dva lístky na Barvy léta do Poděbrad? 255 700 707, to je číslo sem do studia, volejte mi právě teď. Což se zatím neděje, no tak počkáme ještě chvíli, ještě jednou to řeknu, hrajeme o dva lupeny na festival Barvy léta, který proběhne příští pátek a sobotu v Poděbradech u jezera. No a vypadá to, že už někdo volá. Radio Rockzone, kdo je na druhém konci drátu, ahoj.
1: Pavel, čau.
0: Pavel?
1: Ano.
0: Pavle, já tě zdravím, prosím
1: čau.
0: Tě, prosím tě, už jsi někdy byl na Barvách léta v Poděbradech, nebo
1: ne.
0: Bude to premiéra pro tebe?
1: Ano.
0: No, tak prosím tě, festival, kde jsou tedy headlinerem Tři sestry, ale zahraje tam i spousta dalších kapel, no a já se na jednoho interpreta budu ptát, mám tady připravený možnosti, ale jak jsem říkal, dneska je to opravdu jednoduchý, tak si myslím, že to dáš. Tak prosím tě, poslouchej otázku, jo. Sobotní program festivalu Barvy léta láká vedle rocku a punku i na originální žánrové osvěžení. Který legendární český umělec se svým banjo bandem vystoupí v sobotním primetimeu na hlavní stage před Třemi sestrami?
1: Ivan Mládek.
0: Banjo band Ivana Mládka. No tak hele, tohle to bylo jednoduchý, takže ti gratuluju, máš tady dva lupeny a jenom mi prozraďkou vezmeš sebou.
1: Kámoše.
0: Kámoše, hele, užijte si to, je to moc pěkný areál, spousta skvělý muziky, teďka mi jenom prosím tě vydrž na drátě a domluvíme se, jak si převezmeš lupeny. Tak to byl dnešní výherce, Pavel, díky, gratulace velká.
1: Díky.
0: No a my pojďme dál, dáme si třeba Briana Adamse, jeho živák, Back to You.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No a k Brian Adams vystoupí letos taky v Praze, to konkrétně 13. prosince v O2 aréně. Každopádně my se teď pojďme podívat, na jaký koncerty můžete vyrazit dneska. Já netradičně začnu nikoliv v Praze, ale v Plzni a vy určitě tušíte proč, protože největší hudební akce dneska probíhá právě tam v Luxpeed.cz aréně legendární americký zpěvák Alice Cooper a v roli předskokaná německá parta Florian Gray. Tady v Praze, na Gauči ve Stromovce, pro změnu legenda tuzemské hudební scény, tedy kapela Olympic, Meat Factory, japonská alternativně rocková formace Daiglo, píše se to DYGL, jenom abyste věděli, přečkočej tuzemský střední vlny, no a ve vagónu koukám další legenda české scény, Pavel Sedláček s kapelou Cadillac a taky Míra Heischmann. No a když už jsme u té Plzně, tak se tam ještě jednou s dovolením vrátím, protože v tamním Zachspabu si můžete dát klubovou akci a to ve společnosti kapely, která se jmenuje Skutečný kulomet. To je z muziky asi tak všechno, no ale teďka v létě už taky jsou v provozu letní kina, takže třeba tady v Praze bych vás mohl pozvat do kinobusu v Letňanech, kde se dneska od 9:30 promítá Pět švestek, no a třeba taky v letním kině Kinská od 9:30 snímek Raději ze šílet v divočině. Každopádně kompletní seznam veškerých kulturních akcí najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. No tak zpět k muzice The Clash a předtím taky Hailstorm The Steeple už za chvíli.
0: Radio Rockzone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
2: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak než si tady dáme v 16 hodin další zprávy se Sašenkou, tak se ještě jednou v téhle hodině mrkneme na silnice. Kubo, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Sklonami na zhruba 15 až 20 minut počítejte v obou směrech na magistrále před muzeem. Ucpaná je cesta na Smíchov po Radlické ulici od Jinonic. Na příjezdech do Štěrbohol se jede pomalu po jižní a štěrboholské spojce, momentálně od Spořilova a v protisměru od Běchovic. A dopravní nehoda stále částečně překáží na Vinohradské ulici u krematorium Strašnice ve směru z centra. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Co se týče mimo pražské silnic, tak tady mám hlášenou jedinou komplikaci. Pozor na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Frýdland nad Ostravicí poblíž nájezdu na dálnici D48 u velkého kruhového objezdu, tam komplikuje provoz dopravní nehoda, na místě zpomaluje provoz blokovaný jeden jízdní pruh.
0: Radio Rock Zone.
3: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.

0: Sunge, tak tahle solovka Tilla Lindemanna z Rammsteinu nás tady na rádiu Rockzone hudebně doprovodila k 15. hodině a 58. minutě. Tuhle chvíle vás zdraví z moderátorský židle opětovně Šimon Kalousek. Příjemný úterní odpoledne, se mnou už taky Sašenka, jdeme na další zprávy, ahoj.
1: Ano, je to tak, krásný odpoledne. Pojďme se do nich pustit, já už koukám na počasí, jak na tom budeme dneska v noci. Bude o trošku příjemněji než v posledních dnech, 21 až 17 stupňů nejnižší teploty. Jinak oblačno, od západu četnější přehánky nebo bouřky, bacha, můžou být i silný. No a na východě čekáme i skoro jasno. Zítra teploty různě po Čechách, různě vysoké. Třeba v Čechách naměříme až 25, na Moravě a ve Slezsku 30, ale víc řekneme za malou chvíli. Kam za muzikou, toť samozřejmě otázka. Myslím si, že vás bude asi nejvíc zajímat koncert Alice Coopera. Ten probíhá v Plzni, v Longspeed aréně, samozřejmě společně s ním Florian Gray. No a tady v Praze potom Pavel Sedláček a Cadillac a nebo Míra Heischmann. Ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pošumaví spadly při pondělních bouřkách 10-centimetrové kroupy. Na Moravě je dál vedro a plíšková je po výhře nad Valentovou ve druhém kole Wimbledonu. Pošumaví včera bičovali obří kroupy. Během silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku kousky, které měly až 10 cm. Největší zaznamenali v šumavské obci Ratiborova Lhota. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky a také auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Úmorná horka na jihu a východě Moravy pokračují. Lidem to podle našeho zpravodaje Jana Čady často přináší psychické problémy.
3: Krásný den, tady na jihu a na východě Moravy opravdu znovu tropikl, byť malinko chladnější než včera. 33 stupňů, to je dost na nečekané psychické výkyvy, s většinou vzorných manželek dokonce nervózní saně, z jejich obětí budiš k ničemu ové, co prý zapomenou i vlastní hlavu. Podle psychologů a psychiatrů za to může total horko ve dne v noci, nevyspání, stres jde každým dalším supertropickým dnem nahoru a tohle všechno přejde údajně až za 2 dny, kdy se i tady ochladí na nějakých 25 stupňů.
1: Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal v květnu specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty, píše to server Aktuality.sk. Pokud by nezaplatili, šli by do vězení. Komunistická strana Slovenska tak doplatila na svou billboardovou kampaň z roku 2021, kterou připomínala z té výročí založení strany na Slovensku. Kontroverzní billboardy se vymstily také v českém politickém rybníčku. Nepravomocný peněžitý trest dostalo začátkem června za podněcování k nenávisti také vládní hnutí SPD.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do druhého kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. Podíváme se i do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na australský horor Leviticus. Mrazivý snímek, který převrací romantické touhy v tu nejtemnější noční můru.
4: Dva zamilovaní chlapci na australském maloměstě se stávají terčem kruté nadpřirozené entity.
5: There's nothing you like about this place.
4: Tento vražedný přízrak na sebe rafinovaně bere podobu toho, po kom oběť nejvíc touží. Romantické vzplanutí se tak mění v mrazivou past a paranoidní boj o holé přežití.
1: Na úplný závěr ještě pohled na počasí, to je jasný. Zítra bude oblačno i zataženo, na východě i polojasno. V Čechách čekáme občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, bacha i silné. Odpoledne se budou pak další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer už klídeček, srážky budou ubývat a nejvyšší denní teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 30. Na jihovýchodě naměříte i 32 stupňů.
0: Děkujeme pěkně. Teď už muzika zase po 16. hodině Black Label Society, taky Rolling Stones. No a co si dáme na úvod? Evanescence a Sweet Sacrifice.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Legendární Deep Purple vydávají už tenhle pátek nový album Splat. My jsme si ovšem dali starou klasiku z roku 1972, Highway Star, právě teď na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Od rockový klasiky zpátky na silnice 16.20. Kubo, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Dopravní nehoda překáží v Praze na Pražském okruhu na cestě k dálnici D1 na 19. kilometru. Do kolony se dojíždí u Chrášťan a u sjezdu z plzeňské D5. Boudalo se v Jinonicích na Karlštejnské ulici u křižovatky se souběžnou 3. Doprava tam zpomaluje. Další nehoda překáží na Modřanské ulici u křižovatky s Jeremenkovou. Doprava tam zpomaluje. A další nehoda překáží na nájezdu na jižní spojku z Vídeňské ulice na cestě od Krče směrem na Štěrboholy. Tvoří se tam kolona. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuji. Z Prahy to teda není všechno. Aktuálně pozor taky na Dvoreckém náměstí. Bourali tam dvě osobní auta na místě. Už je policie a projíždí se jedním pruhem. A v Uhříněvsi v ulici Přátelství na kruhovém objezdu bourali dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na Praze západ za Petrovem směrem do Jílového u Prahy bouralo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a projíždí se tam Kyvadlově. Tak jezděte opatrně, všem šťastnou cestu. Meredith Brooks za chvíli a předtím taky horká novinka od Vypsaný fixy, bylo to jistý.
1: Radio Rock Zone. Festival Vezum 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku v průměru kolem 27, k tomu povětšinou polojasná obloha. Jak to bude vypadat dál? No, v noci na zítřek můžeme čekat převážně oblačno, kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky. Noční teploty 21 až 17 stupňů. Zítra přes den bude zpočátku oblačno až zataženo. V Čechách se postupně objeví občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne a na večer pak bude zase srážek ubývat a naměříme denní maxima 20 až 25, na Moravě až kolem 30. Bon Jovi a taky Nickelback a High Time už za chvíli.
2: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 17. hodina a s ní další zprávy se Sašenkou, teď ale ještě aktuální pohled na dopravu 16.43. Kubo, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na pražském okruhu směr D1 na 19. kilometru u Ořecha překáží nehoda v levém pruhu. Zdržíte se od Zličína a v protisměru je fronta od Lohkova. Omezený provoz je v Praze na Nové Polotavské směr Libeně před nájezdem na Holešovičky, postojíte si od Davids. Ucpaná je také jižní spojka před Barandákem a zdržíte se tam od Krče. A na Dvoreckém náměstí bourala dvě osobní auta. Z Globá si stán z Kuba.
1: Díky, Kubo. Na dálnici D11 na 6. kilometru směrem od Hradce na Prahu havarovaly dvě osobní auta. Místo nehody je průjezdný bez držení. A pozor taky na sjezdu z dálnice D10 na exitu 14 ve směru na Turnov. Taky dva osobáky v sobě. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte s kratším zdržením.
0: Radio Rock Zone.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak tohle byla spolupráce dvou ikon manchesterský rockový scény. Liam Gallagher z kapely Oasis a John Squire pro změnu Sparty. Stone Roses, song s názvem Mars to Liverpool. Tak jo, za pár vteřin je tady 17. hodina, od mikrofonu znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný úterní odpoledne a před startem poslední společný hodinky pro dnešní den dáme slovo Sašence, která má pro nás čerstvý informace. Ahoj.
1: To si pište na zdar, krásný odpoledne, a já se společně s vámi teď podívám na nějakou kulturu, tentokrát se přesuneme k filmům. Kinobus v Praze sídlí v Letňanech, teď pár dní od 9:30 si tam můžete užít nejnovější komedii Svěrákovskou Pět švestek. No a nebo vám můžu nabídnout třeba Mimoně a Monstra, pokud byste chtěli vyvenčit svoje malý rokový ratolesti, a pokud jste z jeho českého kraje, na 9:30 letní kino Háječek. No a samozřejmě nemůžu nepřipomenout Lise Kupra dneska v Plzni. Co se počasí týče, v noci 21 až 17 stupňů nejnižší teploty, pod mrakem, někde od západu přehánky, možná i bouřky, můžou být i silný, počítejte s tím. Na zítřejší počasí mrkneme za chviličku, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Auta super jdou do insolvence, silničáři otevírají část nového úseku dálnice D7 a zpěvačka Killboy přebírá mikrofon v Bad Wolves. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvačním rejstříku, upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou více než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřivedla prodaný vůz na nového majitele nebo bezvědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Silničáři otevírají část nového úseku dálnice D7. V úseku ze středočeských Kutrovic do Panenského Týnce v Ústeckém kraji je hotová celá pravá část. Stavbaři se teď přesouvají do druhého pruhu. Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat silnici první třídy na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl potvrzuje, že na hotový úsek už dopravu pustili.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
1: Nový 7-kilometrový úsek dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem má být kompletně hotový během příštího roku. Stejně jako další dvě části trasy z Prahy do Chomutova, které jsou aktuálně ve výstavbě. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadly 3 lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke dvěma incidentům došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstávají poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenisový svátek ve Wimbledonu pokračuje druhým hracím dnem. Dnešní program se znovu týká pěti českých hráček. Marie Bousková se nadřela, ale Australanku Gibsonovou zdolala po setech 6-1, 3-6 a 6-2. Derby zvládla Karolína Plíšková, která porazila Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Zhruba v tuto chvíli by měla nastoupit Sára Bejlek. Její soupeřkou je Rumunka Čirsteová. Přibližně v 7:30 vyzve Linda Nosková Němku Seidlovou. No a v programu mužského singlu figurují tři čeští tenisté. Jakub Menšík svádí souboj s Britem Samuelem. Zhruba za hodinu se Jiří Lehečka střetne s Australanem Poupirinem. A Vít Kopřiva s Britem Čoňským. Bad Wolves hlásí restart a do čela staví ženu. Od dob hitu Zombie nezůstal v kapele kámen na kameni. Jediný původní člen, bubeník John Bouklin, kompletně obměnil sestavu a mikrofon předal zpěvačce Sarah Skinner alias Killboy. Novou éru otevírá tvrdý single Painted Red, který je o boření starého a začínání od nuly. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na Rockzone.cz. Podle Bouklina nehledali jen záskok, ale někoho, kdo je posune dál, a Killboy byla jasná volba. Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí. Zítra bude oblačno i zataženo, na východě budete mít i polojasno. Jinak v Čechách čekáme sem tam déšť nebo přehánky, místy i bouřky, bacha, můžou být silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer už bude klídek. Denní maxima v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku naměříte do 30 a na jihovýchodě kolem 32 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 17. hodině nás čekají Foo Fighters, taky Fanánek, netradičně s kapelou Alkohol. No a na úplný úvod šrekovský hit Counting Crows a i Accidentally in Love.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Def Leppard vydali v roce 83 album Pyromania. Najdete na něm i tenhle ten song Photograph, který právě teď doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme to omrknout, 17.20, Kuba nám řekne, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Dopravní nehoda stále překáží na 19. kilometru na pražském okruhu u Ořecha směrem k dálnici D1. Očekávejte zdržení v koloně téměř od nájezdu od Řep, také na plzeňské D5 od 3. kilometru. A v protisměru tedy na Chomutov překáží kolona na pražském okruhu v úseku od Lohkova až po dopravní nehodu k Ořechu. Bouralo se na Evropské ulici ve směru do centra u křižovatky se Starodejvickou, doprava tam zpomaluje. A další nehoda překáží na Chodkově ulici v zatáčce. Očekávejte tam zdržení v koloně. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. Podíváme se i mimo Prahu. V Ústí nad Labem v ulici sociální péče ve směru do centra u nemocnice došlo ke střetu dvou osobních aut. S kratším zdržením počítejte v obou směrech. Na Semilsku mezi Boskovem a Železným Brodem u železniční stanice Spálov probíhá vyšetřování nehody osobního auta, místo je průjezdný Kivadlově. Na Příbramsku v Březnici v ulici Náměstí srazil autobus chodce, na místě zasahou záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Na Prachaticku na výjezdu z Němčic směrem na Netolice havarovaly dvě osobní auta, na místě záchranáři blokovaný jeden jízdní pruh. No a pozor taky v Brně v Sokolově ulici u křižovatky se Sklenářskou, dva osobáky v sobě, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. Čeká nás back a taky spolupráce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte, novinka v našem playlistu, která se jmenuje Bedroom Posters.
3: Kufr zbalenej, motor běží, rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radoti a jejich By the Way v živém provedení, no a celá hodinka živáků vás čeká už zanedlouho, tedy od 18 hodin u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, tak si na to počkejte. Ode mě ještě The Doors, anebo taky Dropkick Murphys a jejich předělávka folkový klasiky We Shall Overcome.
1: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál a také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore a patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy a možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11. Rádio Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak budeme se pomalu loučit, 17.42, ale ještě nám Kuba řekne, jak to vypadá teď s pražskou dopravou, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Po předchozí dopravní nehodě zůstává kolona na pražském okruhu směr D1, konkrétně před Ořechem a má 5,5 kilometru. Pomalu proto jede i příjezd do Prahy od Plzně od 4. kilometru a na okruhu na cestě k letišti se zdržíte u Barrandova. V Praze je pomalejší provoz na příjezdech do Štěrbohol po jižní a štěrboholské spojce a v centrální části města čekejte kolony v obou směrech na magistrále před muzeem a také proto na Ječné od Karláku. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju, já ještě přihodím dálnici D1, 218. kilometr směrem od Vyškova na Brno, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce u vážné nehody osobáku. Na místě se vytvořila zhruba 4-kilometrová kolona, projíždí se jedním pruhem a na Táborsku pozor před Planou nad Lužnicí směrem ze Zhoře u Tábora, bourali tam 3 osobní auta, na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. Ode mě pro dnešek všechno, o česti už s váma Frank a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a já vám tudíž popřeju příjemný zbytek úterka, no a my si to spolu dáme zítra ve středu, a to pro změnu od 6 do 9 večer, do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ. S Rock Zonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. Nejsem tady ale sám, je to se mnou i druhá do vaší oblíbený dvojce, a to sice Sašenka, ahoj.
1: To můžu potvrdit.
0: A my vám přejeme krásný 30. června 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Šárkám, Vlastimírům, Vlastimírám a Teobaldům, který ho dneska slaví, když jsme u těch oslav, tak si taky řekneme, kdo dneska slaví narozeniny. A to ze zahraničních, třeba Phil Anselmo, výborný zpěvák, třeba kapely Pantera nebo Down nebo Scour a tak dále. A nebo taky Michal Malátný, což je samozřejmě frontman kapely Činasky. Tolik ale tady chytrostí ode mě, no a Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho ty?
1: Já mám pro vás nazdar, hezký podvečer, samozřejmě čerstvý informace. Připomeneme si, že dneska v Plzni vystupuje Alice Cooper, samozřejmě moc si to užijte, pokud jste víc než fanoušci Alice Coopera, fanoušci partičky Skotační kulomet, tak si dejte v Zaxpabu samozřejmě. Ještě se mrkneme třeba na nějaký film Kinobus v Praze, parkuje v Letňanech pár dní a od 9:30 si tam můžete užít poslední film Jana Svěráka, Pět švestek. No, co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 21, 17, bude oblačno, potom kránu od západu četnější přehánky nebo i bouřky, bacha i silný. Jak to bude s počasím vypadat zítra, řekneme si za malou chvíli a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Řidičům hrozí pokuta za zneužití záchranářské uličky. Na Benešovsku postavili nový most a Američané propadají fotbalovému šílenství. Zneužití záchranářské uličky je trestné. To pocítí dva řidiči, kteří na dálnici D1 u Hladkých Životic na Novojičínsku v dubnu zneužili uličku pro záchranáře, aby předjeli kolonu před místem dopravní nehody. Řidič dodávky a šofér osobního auta tak zablokovali průjezd sanitce. Zodpovídat se budou ve správním řízení. Hrozí jim nejvýš 5000 pokuta. Policie upozorňuje, že podobné jednání může zdržet příjezd záchranářů k raněným a rozhodovat o lidských životech. Záchranářská ulička slouží výhradně integrovanému záchrannému systému, aby co nejrychleji přijeli na místo a minimalizovali následky nehod a jiných krizových situací. Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střežimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střežimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelínka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
3: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
1: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Museli původní konstrukci ručně rozebírat, očíslované kameny opatrně snášely na zem a převáželi je na Střežimířské nádraží. Rusku docházejí paliva. Na některých místech v Irkutsku už lidé čekají ve frontách před benzinkami půl dne i celou noc. Rekord je 18 hodin. Jak uvedl zpravodajský server Meduza, v sibirském regionu se sice těží ropa a zpracovává se na benzín. Ten se ale posílá do Moskvy. I tak ale podle serveru v Rusku už snad není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolaly útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce. Bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje nejrůznějšími zážitky. Virální videa ukazují roztomilé momenty, kdy se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
4: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která zaškoluje turisty z Asie do místního slangu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Love me. Kapela The Pretty Reckless zveřejnila oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z pátého studiového alba kapely, které vyšlo 26. června. Čtvrtý single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Jak jsem slíbila na závěr, ještě mrkneme na počasí. Zítra má být oblačno až zataženo, na východě budete mít polojasno. V Čechách sem tam déšť nebo přehánky, místy i bouřky, pozor i silné. Odpoledne se pak budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer by měl být klid. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 30 a na jihovýchodě teploty okolo 32 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko, no a my už si pojďme dát náš pravidelný pořád nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo a hned zkrát pro vás mám třeba Erika Kleptna, White Stripes a nebo AC/DC a jejich Money Talks.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma první trojici živáků, no a nastal čas se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s dopravou a situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezký podvečer. Na dopravní nehodu pozor v Praze na nádraží Kapitána Jaroše ve směru do Holešovic před nájezdem na Hlávkův most. Doprava tam zpomaluje. V obou směrech zůstává ucpaná magistrála před muzeem a také proto Ječná ulice od Karlova náměstí. Na dopravní nehodu pozor také na Rašínově nábřeží ve směru do centra před Palackého mostem. Zdržíte se tam do 5 minut. A pomalý provoz zůstává v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuba, moc krát díky, no a my už se pojďme dát další živáky. Čekají nás Iggy Pop, Guns N' Roses a na Bramsteini a jejich Kajne Lust.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie

0: versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: again. Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám pozvánku do Meat Factory, kde vystoupí Daigle a s nimi Střední vlny. Ve vagónu pak vystoupí Pavel Sedláček a Cadillac a s nimi Míra Heischmann. V Plzni samozřejmě v Lockspeed aréně vystoupí Alice Cooper a jemu předskočí výborní česko-němečtí Florian Gray. A nebo můžete vyrazit do Zachspabu, kde zahrají skutečný kulomet. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další muziku na tělo. Čekaj na Sabaton anebo Iron Maiden a jejich Running Free.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou v té hodině se pojďme podívat na to, jak to vypadá s dopravou. Na D1 na 128. kilometru ve směru na Brno stojí prouchané auto, dejte tam pozor. Na dálnici D5 na 16. kilometru u Berouna ve směru na Prahu, dejte pozor na nepojízdné osobní vozidlo. Na dálnici D35 na 200 na 70. kilometru směrem na Lipník nad Bečovou stojí prouchané nákladní auto, dejte tam pozor. Na dálnici D2 na 19. kilometru u Velkých Němčic ve směru na Bratislavu, dejte pozor na nepojízdné osobní auto na Krajnici. A na dálnici D48 na 54. kilometru u Dobré ve směru na Český Těšín, dejte pozor taky na nepojízdné osobní auto. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
7: Anyone got a cell phone here? You can get yourself into a lot of trouble with the cell phone. Check it out. Cell phone. Dangerous little devices. Turn my lights off, Bruce. So we're looking for 1 million Americans to email us to join the One campaign. Not looking for your money.

0: Tak jo, přátelé, a news nás doprovodili do 7 hodiny večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Sašenka. A my vám přinášíme další rychlej přehled zpráv, takhle v úterý 30. června 26. Samozřejmě přejeme krásný den. Taky všechno nejlepší k svátku všem Šárkám, Vlastimírům, Vlastimírám a Teobaldům, který ho dneska slaví. Už před hodinou jsme si tady říkali, že dneska slaví narozeniny taky třeba Phil Anselmo a nebo Michal Malátný, ale taky Andy Scott, bývalý frontman Sweet. No a co abych vám ještě pověděl hezkýho? Nic moc extra dalšího tady pro vás nemám, tak tě, Sašenko, předávám slovo.
1: Přesně tak, já něco přece jenom mám. Krásný večer vám přeju. Já se koukám takhle před zprávama na počasí. Žádný změny. Dnešní nejnižší teploty okolo 21 až 17 stupňů. Bude oblačno. Na západě můžete čekat četnější přehánky nebo i bouřky. Bacha, můžou být i silný. No a zítra teploty, jak kde samozřejmě, ale maxima někde na 32, kde řekneme si za chviličku. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tropické pondělí prověřilo záchranáře, Bousková se těší na další jahody a zpěvačka Killboy přibírá mikrofon v Bad Wolves. Pondělí postavilo záchranáře mimo komfortní zónu, těm na Moravě přineslo rekordní zátěž, zasahovali u více než 500 událostí, což představuje nárůst o 40% oproti dlouhodobému dennímu průměru. Výrazně přibylo pacientů s kolapsy, dehydratací a závratěmi kvůli vysokým teplotám. Oproti víkendu se včera počet záchranářských výjezdů zhruba strojnásobil. Zhruba polovina posádek se tak pohybovala na hranici kapacit. Zdravotníci proto připomínají pár zásad. V tropických dnech by měli lidé dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci od poledne do podvečera, a to hlavně v případě seniorů, dětí a chronicky nemocných. Také vodní záchranáři mají napilno, ve vedrech se často chodí koupat i neplavci. V posledních dnech tak počet zásahů výrazně roste, pokračuje Michal Ransdorf.
3: Vedra dokážou zradit i zdatné plavce. Nebezpečné je totiž z rozpálené pláže rovnou skočit do vody. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček tak posluchačům poradil, aby se ve vodě otužili postupně a rozhodně do ní neskákali.
4: Kontaktem se studenou vodou může dojít k okamžitému zpomalení srdečního tepu a také případným poruchám vědomí.
3: Vyšší počty zásahů potvrzují vodní záchranáři po celém Česku. Mezi nimi třeba Marek Loudil ze středočeského Brandýsa nad Labem. Toho během teplých dní nejde odchytit jinde než na výjezdu se záchranáři, proto ten zvuk sanitky v pozadí.
5: V jezeru Lhota se normálně pohybujeme v nějakých 10 za víkend, a teď to bylo přes 40.
3: Pokud k vodě vyrazíme s přáteli, měli bychom se společně hlídat. V případě problémů bychom měli zavolat na tísňovou linku 155. Ještě lepší je ale u vody na chytrém mobilu najít aplikaci záchranka.
1: Švédská vláda chystá revoluci v trestání. Dnes oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům. Píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední dvě desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový svátek ve Wimbledonu pokračuje druhým hracím dnem. Marie Bousková se nadřela, ale Australanku Gibsonovou zdolala po setech 6-1, 3-6 a 6-2. Po utkání si tak za odměnu dopřála po Wimbledonu typické jahody se šlehačkou. Podle svých slov už se těší na další. Derby zvládla i Karolína Plíšková, která porazila Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. V programu mužského singlu Jakub Menčík svádí vyrovnaný souboj s Britem Samuelem. Momentálně je to 2-2 na sety. Bad Wolves hlásí restart a do čela staví ženu. Od doby hitu Zombie nezůstal v kapele Kámen na kameni. Jediný původní člen, bubeník John Bouklin, kompletně obměnil sestavu a mikrofon předal zpěvačce Sarah Skinner alias Killboy. Novou éru otevírá tvrdý single Painted Red, který je o boření starého a začínání od nuly. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Podle Bouklina nehledali jen záskok, ale někoho, kdo je posune dál, a Killboy byla jasná volba. So low, Jakže to s tím počasím bude vypadat zítra? Mělo by být oblačno až zataženo na víkendu. Na východě se dočkáte nějakého slunce, v Čechách potom nějaký déšť nebo přeháňky místy bouřky, a to i silný. Odpoledne se budou další i velmi silný bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku, později večer by měl být klid. A teď ty nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 30 a na jeho východě okolo 32 stupňů.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko, a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je Hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo se zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Lordy a jejich Hard Rock Hallelujah.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kvoři naživo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone. Muzika na
1: kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rockzone,
5: muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní a to zhruba za 2 minutky, to znamená jenom jediný a to, že se blížíme do zdárního finiše a dáme si poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví vaše oblíbené duo Frank a Sašenka, přejeme krásný úterý 30. června 26, tak ještě jednou pro dnešek všechno nejlepších svátků všem Šárkám, Vlastimírům, Vlastimírám a Teobaldům, který ho slaví a tak dále a tak dále. Já tady žádný extra další velký novinky pro vás nemám, tak ti to, Sašenko, s dovolením přenechám a povídej, co máš hezkýho pro nás ty.
1: Děkuju mnohokrát, já mám pro vás informaci zásadní, že ta Frank má se mnou svatou trpělivost, protože já jsem za teďka přiřítila z toaletky a Frank na sobě nenechal vůbec nic znát, ani brvou nehnul. Ale všechno mám přichystaný samozřejmě, tak se do toho pustíme, krásný večer. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci inu? Teploty nejnižší okolo 21 až 17 stupňů, oblačno, k ránu od západu četnější přehánky nebo bouřky, a to i silný. Na východě bude přechodně až skoro jasno, to nás asi úplně nezajímá. Zítřejší počasí na různých místech republiky, různé teploty. Jak to bude vypadat, řekneme si za chviličku po zprávách samozřejmě. Pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Popadané kamení komplikuje život cyklistům. V Pošumaví padaly kroupy o velikosti tenisových míčků a Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Popadané kamení komplikuje život cyklistům. Uzavřelo páteřní krajskou cyklostezku Ohře mezi Starým Sedlem a Loktem na Sokolovsku. Omezení se týká i chodců. Zatím není jasné, jak dlouho. Svah musí posoudit statek. V místě uzavírky stále hrozí pád dalších kamenů. Úřady proto prosí o respektování uzavírky a nevstupování do označeného prostoru. Páteřní cyklostezka Ohře měří zhruba 70 kilometrů. Vede od česko-německých hranic do Šemnice na Karlovarsku. Úsek okolo Lokte je nejfrekventovanější, vede údolím řeky podél vody. V Pošumaví včera padaly kroupy o velikosti tenisových míčků. Během silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku kousky ledu, které měly až 10 cm. Největší zaznamenali v šumavské obci Ratiborova Lhota. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky a také auta. Větší škody ani úrazy nespůsobilo. Silné bouřky s krupobytím se znovu objevují i dnes a podle předpovědi je čekáme i zítra ve středu. Německo terorizuje motýl. Tamní města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Upozorňuje na to zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
3: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
1: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy v posledních letech, ale proniká stále severněji a žije také v Česku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jakub Menčík postoupil ve Wimbledonu do druhého kola. Po víc než 3,5 hodinách porazil domácího Toubyho Samuela po setech 5-7, 2x6-3, 3-6 a 7-6. Před Menčíkem se do druhého kola probojovala Marie Bousková, když Australanku Gibsonovou zdolala 2-1 na sety. V českém derby zvítězila Karolína Plíšková, která porazila Terezu Valentovou 2-0. Jason Newsted se na stará kolena vrhnul na psaní. Bývalý baskytarista Metallica prozradil, že má rozpracovaných několik knih. Jednou z nich je i jeho autobiografie, která by mezi nimi měla mít přednost. 63-letý muzikant svůj záměr vydat memoáry přiznal v rozhovoru pro magazín Spin. Mezi jeho dalšími rozdělanými literárními projekty jsou údajně kniha poezie a také kolekce písňových textů. Jak jsem slíbila, hodíme v oko ještě na počasí. Zítra má být oblačno až zataženo, na východě budete mít i polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, bacha i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer už by to měla být pohoda. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 30 a na jihovýchodě okolo 32 stupňů.
0: Já ti, Sašenko, moc krát děkuji, přeju krásný zbytek večera, my se uvidíme a uslyšíme zítra.
1: Budu se těšit.
0: A my si, přátelé, pojďme na poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Dneska je pro vás vám třeba Amber and Dawn, Rammsteiny, anebo Mobiho a jeho Lift Me Up.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se vrknout, jak to aktuálně vypadá s dopravou na dálnici D1 na 113. kilometru u Jihlavy ve směru na Brno. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Na dálnici D1 na 276. kilometru u Říkovic ve směru na Ostravu stojí taky nepojízdné osobní auto, projíždíte opatrně. Na dálnici D1 na 303,5 kilometru u Lipníka nad Bečvou ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Na dálnici D1 na 115. kilometru u Jihlavy ve směru na Prahu dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A v Praze v Kých v Sýkovecké ulici u křižovatky s Dářskou havarovala 3 osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Tolik tedy k dopravě, my už pojďme na další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Europe s názvem One on One.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkneme, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi to tu píše 26 stupňů a oblačno. Večera v noci očekávejte oblačno, místy kránu od západu četnější přáňky nebo bouřky i silné. Na východě bude přechodně až skoro jasno, nejnižší teploty 21 až 17, v tisíci metrech na horách kolem 17. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přáňky, místy i bouřky i silné. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost, nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32, v tisíci metrech na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21. Tolik počasí, my pojďme na další muziku. Čekají nás Halloween a nebo YouTube a jejich Atomic City.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění svoje obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touto kvalitou, která nestárne od Halloweenu, se s vámi je Frank pro dnešek loučí. Vy si samozřejmě užijte zbytek úterního večera, opatrujte se a my se uslyšíme zítra, protože bude středa, tak klasicky od 2 do 6 odpoledne. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Auta super jdou do insolvence. Švédská vláda chce zavést vyšší tresty ve snaze snížit kriminalitu a aligátoři na Floridě za týden napadli 3 lidi. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou více než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřivedla prodaný vůz na nového majitele nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Švédská vláda chystá revoluci v trestání. V úterý oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům, píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední 2 desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadli 3 lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke 2 z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstává poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do 2. kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. A na závěr doplním počasí. Ve středu čekejte oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty pak v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů. Na jihovýchodě naměříte kolem 32.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Mr. Mike Mills.
1: Kapelu Between the Buried and Me jsem tu už několikrát hrál. A také připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za vraždu vůdce sekty padly tresty v Irkutsku. Lidé čekají u čerpacích stanic na palivo do aut i celou noc a Američané propadají fotbalovému šílenství. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal v květnu specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty, píše to server Aktuality.sk. Pokud by nezaplatili, šli by do vězení. Komunistická strana Slovenska tak doplatila na svou billboardovou kampaň z roku 2021, kterou připomínala z té výročí založení strany na Slovensku. Rusku dochází paliva. Na některých místech v Irkutsku už lidé čekají ve frontách před benzínkami půl dne i celou noc. Rekord je 18 hodin. Jak uvedl zpravodajský server Medúza, v sibirském regionu se sice těží ropa a zpracovává se na benzín, ten se ale posílá do Moskvy. I tak ale podle serveru v Rusku už snad není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolali útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce. Bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje nejrůznějšími zážitky. Virální videa ukazují roztomilé momenty, kde se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
2: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která za školu je turisty z Asie do místního slengu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Happy Kamiller.
1: A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, na východě i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 30 stupňů, na jeho východě naměříte okolo 32.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Kapelu Between the Bird and Me jsem tu už několikrát hrál. A tak jen připomínám, že jsou ze Severní Karolíny, hrají od roku 2002 a jejich 11. deska The Blue Nowhere patří do stylu metalcore. A patří mezi soubory, které hodně mění své obsazení. Po dobu existence vyměnili 5 bubeníků a 4 kytaristy. A možná proto se nahrávky desku od desky liší. Tak ahoj večer, v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Auta super jdou do insolvence. Švédská vláda chce zavést vyšší tresty ve snaze snížit kriminalitu a aligátoři na Floridě za týden napadli 3 lidi. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou více než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Švédská vláda chystá revoluci v trestání. V úterý oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům, píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední 2 desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadli 3 lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke 2 z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstává poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do 2. kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. A na závěr doplním počasí. Ve středu čekejte oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty pak v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů, na jihovýchodě naměříte kolem 32.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za vraždu vůdce sekty padly tresty v Irkutsku. Lidé čekají u čerpacích stanic na palivo do aut i celou noc a Američané propadají fotbalovému šílenství. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i čtyřletý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnili mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal v květnu speciální

0: Dává se na benzín, ten se ale posílá do Moskvy. I tak ale podle serveru v Rusku už snad není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolaly útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce, bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje nejrůznějšími zážitky. Virální videa ukazují roztomilé momenty, kde se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
2: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí v baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která za školu je turisty z Asie do místního slengu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Happy Kamelar.
0: A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až zataženo, na východě i polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 30 stupňů, na jeho východě naměříte okolo 32.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Wake up!

A je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Auta super jdou do insolvence. Švédská vláda chce zavést vyšší tresty ve snaze snížit kriminalitu a aligátoři na Floridě za týden napadli 3 lidi. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou více než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřivedla prodaný vůz na nového majitele nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Švédská vláda chystá revoluci v trestání. V úterý oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům. Píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední 2 desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadly 3 lidi, jedna žena zraněním podlehla. Ke 2 z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstává poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do 2. kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. A na závěr doplním počasí. Ve středu čekejte oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty pak v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů, na jihovýchodě naměříte kolem 32.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

je tu nová deska amerického performera, který se říká Machine Gun Kelly, podle slavného gangstra z 20. a 30. let. Deska se jmenuje Lost Americana, čímž naráží na tradici americké folkem inspirované umělce. Kelly je příkladem jednoho z typických trendů současného hip-hopu, kteří se pokoušejí přejít od rapu k rocku. Jak se mu to daří, uslyšíte večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za vraždu vůdce sekty padly tresty v Irkutsku. Lidé čekají u čerpacích stanic na palivo do aut i celou noc a Američané propadají fotbalovému šílenství. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnili mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal v květnu specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty, píše to server Aktuality.sk. Pokud by nezaplatili, šli by do vězení. Komunistická strana Slovenska tak doplatila na svou billboardovou kampaň z roku 2021, kterou připomínala z té výročí založení strany na Slovensku. Rusku dochází paliva. Na některých místech v Irkutsku už lidé čekají ve frontách před benzínkami půl dne i celou noc. Rekord je 18 hodin. Jak uvedl zpravodajský server Medúza, v sibirském regionu se sice těží ropa a zpracovává se na benzín, ten se ale posílá do Moskvy. I tak ale podle serveru v Rusku už snad není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolali útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce. Bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje nejrůznějšími zážitky. Virální videa ukazují roztomilé momenty, kde se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané.